0: Tam se rodinou na závěr prázdniny.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
3: Kouzelní.
2: Živá hudba.
4: Bořivé dílničky.
2: Soutěže pro děti.
5: Skákací hra.
6: Zvířátka.
7: Historická hasičská technika.
8: Skvělé občerstvení.
9: A zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
0: 29. srpna od 10 hodin.
10: Těšíme se na vás.
11: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tam se rodinou na závěr krásně našli.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků.
3: Kouzelní.
2: Živá hudba.
4: Hořivé dílničky.
2: Soutěže pro děti.
5: Skákací hra.
6: Zvířátka.
7: Historická hasičská technika.
8: Skvělé občerstvení.
9: A zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti.
0: 29. srpna od 10 hodin.
10: Těšíme se na

0: jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prodej elektromobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetická krize spojená s válkou na Blízkém východě. Ve druhém čtvrtletí dosáhly prodeje rekordních hodnot v 50 zemích. Například v Indii, Brazílii nebo Austrálii se prodalo zhruba dvojnásobné množství elektromobilů než před rokem. Rozsáhlé požáry dál pustoší okolí amerického státu Washington. Plameny zničily nejméně 700 budov a domovy muselo opustit už asi 64 tisíc lidí. Požáry podpořilo rekordní sucho i silný vítr, který komplikuje práci hasičů. Úřady zatím nehlásí oběti, ale pátrají po pohřešovaných a nevylučují, že se situace ještě zhorší. Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Ve třetím předkole přivítají od 8 hodin večer na Letné francouzský Lyon. Pražský celek svého soupeře zatím v historii ještě neporazil. Za Lyon kvůli zranění kolena nenastoupí český reprezentant Pavel Šulc. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Do startu Berounček Rally Zlín zbývají necelé dva týdny. Čeká nás už v závěru příštího týdne a nejde jenom o obří sportovní událost, ale taky o významný impuls pro místní cestovní ruch a ekonomiku. Řada ubytovacích zařízení ve Zlíně a okolí už hlásí vyprodáno. V pátek, kdy nás čeká ikonická Super RZ ulicemi Zlína, se centrum města uzavře už v 16.30. I dnes nám na východě Moravy platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží pro organismus. Odpolední maxima dosáhnou na 36 až 39 stupňů. K tomu bude celý den slunečno. Ochladí se až v pátek.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, 6:03. Jsme s vámi my tři. Hezký den.
2: Krásný úterý.
3: Ahoj.
1: Ahoj, David, Michal a Jasmin. No a taky písničky Katy Perry, Firework, tím začínáme. Jdeme na to.

0: Tohle je vaše ranní nálož parádní muziky. Benson Boone, Hit Radio, 9 minut po 6. Hezké ránko. Zajímalo by nás, do jaké poloviny národa patříte, jestli vám to teplo nevadí, nebo jestli se těšíte, až to skončí. Já jsem teda s váma v té druhé skupině, co vy? Co vy dva tady?
1: Mně se poslední dobou strašně špatně spí, takže já jsem určitě s tebou v té skupině.
2: Já taky, doma se snažíme přežít a prostě nejde to. My vlastně pořád jenom spíme, od té doby, co přijdeme domů, tak ležíme, abychom to jako přežili.
0: Takže vy jste si nezavřeli okna přes den a dveře?
2: Zavřeli, ale bohužel máme být na fakt špatnou stranu.
1: Micha už zase radí, jak přesně bojovat.
0: No, já mám doma nádherně, teda opravdu to funguje, doma máme krásně, nicméně, kde není krásně, je údolí smrti, nevím, jestli jste to četli. 53 stupňů tam naměřili, což vlastně, když to zčotnu, tak je od dnešních 40 nebo kolik má být už jenom kousíček.
1: To už tak daleko není.
2: Je to nejteplejší místo na světě, myslím si, že ten úplně jako největší pík, co tam naměřili, bylo 56,7 nebo něco takového, což taky není daleko.
0: Já teda musím říct, že bych se chtěl chlubit, ale hlásím se k návštěvníkům u dolí smrti a těch 50 stupňů, co jsem tam zažil, bylo o dost snesitelnějších než 40 v Praze teda. Jo, je to trošku jinačí a hlavně člověk je na dovče, že jo, tak mu to tak jako úplně nevá. Takže úkol zní, úkol pro dnešní den, úkol pro úterý. Přežít to. K tomu nám dopomáhají hity a Hit Radio. Temper City, Self-Aware, tohle je novinka ve vašem playlistu a na to jsem se strašně moc těšil, protože my to tady vlastně hrajeme úplně poprvé teďka spolu ve třech, že jo? Mm-hmm. Je to tak? No tak pojďme na to, pojďme si to užít. 6.11, hezké ráno.

0: Tohle je Avril, tohle je Hit Radio. 7:15, 3 minuty k tomu. Dobré ráno.
1: Většina lidí se po 30 blbě lehne na polštář a ví o tom další 3 dny. Mm-hmm. A pak jsou tady lidi, to byl souhlas z té strany, kteří si řeknou, víš co, já přeplavu celý Balt, to se ještě nikomu nepovedlo. Tak to přesně udělal Polák, který se jmenuje Bartoloměj Kubovsky a stal se tak prvním člověkem, kterýmu se to opravdu povedlo. A to pozor, až na 3. pokus, protože dvakrát málem podlehl podchlazení a i přesto se tam vrátil. Takže hustý.
0: To je bourák. Já mám problém přeplavat 5 bazénů.
1: On plaval neuvěřitelných 47 hodin v kuse a pak úplně padnul vysílením. Pochopitelně.
0: Já to nechápu. Podle mě tenhle nápad musel vzniknout v hospodě, jo? Já úplně vidím, jak sedí u toho pivka a říká mu. Hele, cože nepřeplaveš ten Balt? No, jasně.
1: A my tady máme mezi sebou plavce, tak dokáže si dej představit?
2: Já jsem plaval maximálně asi hodinu. Takže to, že bych plakoval ještě 47krát díl.
0: Kam splavoval hodinu?
2: No bazén tam a zpátky.
0: Jako?
2: Co jsi myslel?
1: Nebože.
2: Jako do Hamburku, jo?
0: Třeba.
2: Doplavat k moři, to by bylo cool.
0: No jasně. Tak možná to někoho napadlo, nevíme, jo? Tak víme, kolik stojí benzín a nafta, jo? Není to úplně blbej nápad. Co není špatný nápad, jsou další, ty Imagine Dragons, taky Poetika, no a samozřejmě vám řekneme i jak to v úterý ráno vypadá na cestách, bude aktuální doprava.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
5: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
6: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
7: Čeká vás den plný zážitků.
8: Kouzelní. Živá hudba.
9: Bořivé dílničky.
10: Soutěže pro děti.
11: Skákací hra.
12: Zvířátka.
13: Historická hasičská technika.
14: Skvělé občerstvení.
15: A zmrzlina.
5: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti
4: 29. srpna od 10 hodin.
16: Těšíme se na vás.
17: Jste ze Zlína a okolí?
18: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
17: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
18: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
17: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
18: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
17: www.oaza-klidu.cz
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte překážku na D48 mezi 31. a 44. a půl kilometrem ve směru na Český Těšín. Budou v pravém jízdním pruhu probíhat zdržkové
1: trasy. Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: věcí.
1: Přejeme vám dobré ráno, přesně o 6:30 posloucháte Hit Radio a teď je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Serena a Venus Williamsovy se mají znovu představit spolu na kurtu. Legendární americké sestry dostaly divokou kartu do 4 hry na turnaj v Cincinnati. Pokud nastoupí, půjde o jejich první společný zápas po zhruba 4 letech. Nový snímek o pavoučím muži přepsal historii kin. Film Spider-Man z Bruce'u Nový den utržil v Severní Americe za premiérový víkend $360 milionů a překonal dosavadní rekord snímku Avengers Endgame z roku 2019. Rodinná dovolená nemusí být jen prací pro matku. Odborníci doporučují rozdělit si povinnosti mezi všechny členy rodiny. Jen když se do péče o děti i organizace zapojí oba rodiče, může si dovolenou skutečně užít a odpočinout si i žena.
1: Já si myslím, že každý chlap pomáhá, jenom každý má tak jako různý měřítko té pomoci a u někoho je lepší, když nepomáhá.
3: A taky každá žena si to možná jinak uvědomuje, že jo? To už to, že muž připraví vůz, že natankuje, i to jsou přípravy.
4: No tak taky se, a teď se bohužel nezastanu žen, ale kolikrát se stane to, že žena jako chce pomoct, ale řekne, že nechce, že jo, muž to veme vážně. Takže...
3: A nebo naopak nechce pomoct, protože si to všechno chce udělat sama. Přesně. A pak je protivná.
1: Mně se líbilo, že jsi do té pomoci dal tankování, jako co je těžký na tom zastrčit pistoli do nádrže.
3: No nic, a už to je samo o sebe pomoc přece.
1: Jasně. Davide, my tady pro tebe něco máme, jo. Ty jsi včera odešel a přišla hlasovka.
5: No ahoj, tady Iva. Já jsem myslela, že jste český rádio a tak by mě zajímalo, co znamená ranní upgrade. Myslím, jestli to třeba nemuseli říkat česky. Zdravím vás, ahoj.
1: No, je to ranní update, to je první věc.
3: Tím jsme začali.
1: Ale tak...
4: Aktuality Davida Jošta.
1: Aktuality Davida Jošta, nebo jak to pomenovat, nebo Joštoviny.
4: Jošťárny.
1: Tak dáme Jošťárny zase za hodinu.
3: Dáme.
1: Nebo jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli vás napadá nějaký lepší název, jak byste tady mohl Davidův ranní upgrade a update jmenovat, klidně nám to napište, budeme rádi za tipy. My jsme teda to český rádio, no. Pretenders, Don't Get Me Wrong, tohle vás bude moc bavit, tohle je srdcovka od nás tří. Připomínáme, srdcovky vám hraje Jirka Plnář, mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte jako tradičně vy. Tak hezké ráno.

0: uších Eric Pritz, Call on Me. Tohle je Hit Radio, chvíli po půl sedmé. Hezké ránečko.
1: Ono se říká, že muži a ženy přemýšlí úplně jiným způsobem. A mně se to zase jednou potvrdilo. Seděli jsme včera s Kubou v kavárně s mým přítelem a on byl strašně zamyšlený, ale to jste v životě neviděli. To bylo, jak kdyby chodil na matfiz a teďka měl nějaký jako strašně složitý příklad nebo přemýšlel nad smyslem života a mně to přišlo jako divný, jo. Tak na něj koukám a říkám, co je, na čem přemýšlíš? A on úplně vážně, přísahám, fakt s úplně kamennou tváří říká, jestli půjdu na záchod tady nebo až v kanceláři.
0: Cože?
1: Jako jestli půjde na záchod v kavárně anebo v kanclu. A já tohle to nechápu, protože my ženy si často myslíme, jak prostě přemýšlí, jak se s náma asi jako rozejde, nebo co jako kde provést, nebo co přesně je tady najednou v hlavě na matfizu. A vy řešíte takový kraviny přitom.
2: A nebo přemýšlel přesně nad tím,
1: nad
2: o čem
1: tímhle,
2: se teďka mluvila.
1: A pak to zamaskoval, jasně.
2: Přesně. A ty jsi úplně zaskočila otázkou. Tak odpověděl prostě první blbost, která mu přišla do hlavy.
0: Tebe bych teda nechtěl za přítele, Davide.
1: Ne, ale opravdu, jakože...
2: Hele, otázka, která visí ve vzduchu, jak to teda nakonec dopadlo?
1: Nakonec až v kanclu, no.
0: V kanclu. A jste spolu?
1: Cože? Jsme spolu. Nicméně, co jsou podle vás takový ty fakt jako rozdíly, nad čím přemýšlejí chlapy, nad čím přemýšlejí ženy?
2: Jestli si dám ještě jedno pivo, nebo už ne?
0: Asi. Já nechci nikoho urazit, jo, to bych se nedovolil. A mně přijde občas, že moc nepřemýšlíte, Jasmin.
1: Jo, takhle.
0: Jakoby.
1: To říká ten pravý, byť Dave.
0: Co? Jo, řekni, potvrď to.
2: Kývu.
0: No, největší rozdíly, no tak já, takhle. Mně se ukázalo, že muži a ženy mají prostě každý jiný svět, jo, že vy, co nechápete u nás, tak my prostě nejsme schopní pochopit u vás. A to není urážka, to tak prostě je, jo.
1: Že Venuše, Mars funguje teda.
2: Jo,
0: absolutně.
2: Tak bych to prostě uzavřel.
0: A, absolutně.
2: Každý jsme jiný.
0: Absolutně.
2: Ale tohle se líbí všem.
0: Jo, já to čekám, že to tam pošleš, Davide. Lucenzo, Don Omar, Danza, Kuduro, za chvíli taky Leony a aktuální doprava. Tak hezké ráno všem ženám i mužům.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
10: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na průjezdu Hlučínem směrem na Ostravu v Ostravské ulici v úrovni Penny Marketu. Havarovala dvě osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Zdržení je minimální.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.

0: 6.50, tohle je Leony na Hit Rádiu, dobré ráno. Máme pro vás takovou intimní otázku. Berete si sebou telefon na toaletu? Co vy?
1: Ano.
0: Co Jasmin?
2: Jako někdy.
0: Takhle, přiznej se.
2: No, mně to přijde vlastně hnusný, ale někdy se to stane.
0: Tak já jsem teda s Davidem, že člověk si to vezme a tak se to jako zapomene a scrolluje, že jo, víme. Dřív se četli osvěžovače vzduchu a luštili se křížovky, dneska se prostě scrolluje a tohle nám chtějí zakázat šéfové v práci. Jo, pozor, jo. Firmy vytáhly nový data a tvrdí, že na toaletě s telefonem v ruce stráví člověk průměrně 35 minut denně v práci. 35 minut denně.
2: Jakože teda 35 minut, co by ses mohl věnovat normální práci, jasně? Tak se zašiješ tam.
0: Aha, a scrolluješ na
1: to máš dalších 30 minut na cigáru, 30 minut na kafe a pak z toho dne za stolik nezbyde.
0: Jasně, a pracuješ 2 hodiny ve finále. Ve finále, ale já si říkám, že jak dřív byly, pamatujete, dřív byly píchačky, jak se strkali, tak si říkám, jak vám dal vidět výraz Jasmin, to se do toho strkali takový karty, já si pamatuju, když jsem chodil tenkrát za tátou do práce, když končil, tak jsem mu tam vždycky strčil a ty jsi to vlastně odpíchla jako konec směny.
2: Jo takhle, no jasně, no, tak už
0: vím. Tak možná tohle, kdyby bylo prostě třeba nově, by mohli zavít zpátky.
1: Jaký turniket na záchod třeba.
0: Přesně, vždycky by to píplo a Jarda jde zase na záchod, tak tam byl dlouho, tak 14 minut, dobře. Pojďme na muziku. Kamrad V-Mine, pokud nás třeba posloucháte na tom místě, kam chodíte sami, tak vás zdravíme a už stačilo, jo? Už pojďme zase. Šup, šup, do práce. Hezké ráno.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Extrémní vedra letos přejí vosám. Kvůli horku a suchu rychle rostou vosí hnízda a hmyzuje výrazně více než obvykle. Přibývá proto výjezdů hasičů i záchranářů k lidem po vosím bodnutí. Největší nebezpečí představují vosy pro alergiky, u kterých může bodnutí vyvolat vážnou reakci. V Česku padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Moravě. Ve Strážnici meteorologové naměřili 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na Moravě. Rekord pro 3. srpen potom padl na třetině dlouhodobě měřících stanic. Meteorologové navíc upozorňují, že dnešek může být ještě teplejší a na Moravě může poprvé padnout hranice 40 stupňů Celsia. V Dánsku začala platit delší povinná vojenská služba. Noví branci budou nově sloužit 11 měsíců místo dosavadních 4. Poprvé se povinná vojna vztahuje také na ženy a armáda zároveň zvýšila počet přijímaných rekrutů. Dánská vláda změny zdůvodňuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Vsetín na konci letních prázdnin otevře nové autobusové nádraží i opravenou nádražní ulici. Téměř po 5 letech se tím uzavře hlavní část rozsáhlých stavebních prací na dopravním terminálu a souvisejících omezení v centru města. Autobusové nádraží bude v provozu od neděle 30. srpna a od té chvíle musí cestující počítat taky s úpravami celého konceptu vsetínské MHD. Máme za sebou tropickou noc, teploty na východě Moravy většinou neklesly pod 20 stupňů. Odpoledne nás čekají maxima 36 až 39 a k tomu nás bude po celý den provázet slunce.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné ráno.
10: Hezký úterý vám všem.
11: Snídaně šampionů.
10: Touhletou dobou jsou v plném proudu festivaly, dovolený výlety na chaty a tak dál a tak dál a vzniká tam nejvíc letních románků a my se na ty vaše letní románky za chviličku podíváme.
9: Letní lásky za moment, David už přikivuje.
12: Jenom, že to je dobrý téma.
9: To bude velký. Tak pojďme na muziku. Tim Berg neboli Avicii, Sea Romance na Hit Rádiu v 7.00.

0: Sick Romance, Timberg, Avicii 706, Hit Radio.
1: Léto je takový zvláštní roční období, jo. Stačí západ slunce, dva koktejly, procházka po pláži a hnedka máte pocit, že jste našli lásku svýho života.
0: Já jsem myslel, jak se začala s tím stačí, tak si říkám, neřekne stačí kapka, seš taťka. Ale to vlastně taky k těm letním láskám jako patří, jo.
1: Ale opravdu se tohle děje a pak začne pondělí, návrat do práce, vy si říkáte, tak jak já se z tohohle jako vymotám. Zažili jste něco takového?
0: Zažil jsi navede někdy letní lásku?
2: Já jsem o tom vždycky jenom snil, jsme vždycky jezdívali s našima na dovolenou k moři, říkal jsem si, tamhle stane, nebo tamhle stane, nikdy mě žádná nechtěla, no.
1: Já to mám teda úplně stejně, že jsem vlastně vždycky, když jsem byla na dovolený, tak ale jsem tam byla s přítelem a vlastně jsem tohle nikdy nezažila, takže taky jenom to mám v hlavě, že někdy nějaká letní láska, takhle, že to někdo prožil.
0: Já jsem nemusel jít ani na dovolenou, abych prožil letní lásku a Cerekvice nad Loučnou, to je u Vysokého Mýta, letní láska. Simona. Já celkem často přes Mýto jezdím i kolem Cerekvice, já si tak si vždycky tak jako vzpomenu.
2: Popiš nám, jak vypadala ta Simona. A buď konkrétní.
0: Byla takhle, byla hezká. Jo. Ale to už je, ježiš, to už je let. To je třeba 15 let zpátky. 12, 10, 7.
1: No, tak to je jedno. Nicméně, co se taky často děje, je to, že se někdo zakouká do, jak se jim říká, animátoři na těch dovoleních.
2: No jasně, nebo plavčíci.
1: No nebo.
0: Ty, jak se bavíš o těch animátorech, tak to se mi připomněla jedna známá, už jsme se teda dlouho neviděli, tak přesně takhle byla v Egyptě, zamilovala se tam do animátora, měla s ním dítě a on, ten Egypťan, nějak to jako celý jako lívnul, opustil, a není, jo. Ale má teda krásnou holčičku, jo, taková kudrnatá, taková trošku opálená, fakt jako hezká, jo. Takže věřím, že se to děje, vy máte nějakou zkušenost takovou, nebo jako ne vy konkrétně, ale...
1: Já mám nemáš, tam týpka
0: nemáš v Egyptě. Nemáš nějaký děti v Egyptě?
2: Snad ne, takhle, snad ne.
1: Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně naprkli přesně v Egyptě animátora a jako je to častý případ.
0: To mě řekni, ty se teda žena, nemáš tu zkušenost, jo, ale představ si, že teda jedeš do toho Egypta, k tomu bazénu, ten animační program a teďka to bára, bára, bára, bére, mu tam tancuješ, jo, prostě v těch plavkách. To se jako zamilujete takhle jako rychle?
1: No ne, jako asi po...
0: A to vám není jasný, že ten animátor tohle stejný dělá s dalšíma prostě
1: přesně,
0: s celým hotelem? Jako.
1: To přesně je důvod, proč bych do toho nešla, protože mně je jasný, že to tam dělá se všema, že jo?
0: Pojďte nám dát vědět vy, jestli jste zažili někdy nějakou letní lásku, ať už třeba v Egyptě, nebo prostě normálně, jo? Takový...
2: Normálně.
0: Takový nějaký vzplanutí, jestli jste se někdy fakt třeba i blbě zamilovali a kolik platíte na alimentech, to nás zajímá.
1: A jak jste to pak vyřešili, pokud jste to chtěli opustit, že jo, po vystřízlivění.
0: Tak, WhatsApp znáte, 777-937-777, tady nám můžete nahrát hlasovku anebo poslat zprávu. My k vám posíláme další hity, Radel.

0: Offenbach, Overdrive, Hit Radio, 7:15. Tak co ty vaše letní lásky? Ptali jsme se, jestli jste někdy zažili nějaké letní vzplanutí, jestli jste se třeba někdy zamilovali úplně blbě a jestli vám to třeba vydrželo.
1: Napsala Radka, hezké ráno, jedno úsměvné splanutí lásky, i když ne letní. Do mateřské školy před lety chodili amatérští herci udělat mikulášskou nadílku a v uvozovkách náš Mikuláš se zamiloval do čertice a přivedl ji do jiného stavu. Další osudy téhle lásky neznám, ale snad se jim narodili jen samý andílci.
0: No jo, já jsem mu tu vždycky chodil čert k nám do školy, já jsem se ho bál, měl ten strašně dlouhý ocas, jo. Takže chápu, no.
2: Jak to s ním souvisí?
0: To ne, takže jsou prostě divoký ti čerti prostě, jo, to je hnedka. Takhle. Taky tady máme další zprávu od Ivči. Ahoj, před 21 lety jel takhle na dovolenou Spartou do Polska, teď již můj manžel. Náhodou si udělali přestávku na koupališti v Šumperku, no a za půl roku jsem se přestěhovala 300 km za ním. Někdy to prostě klapne.
1: To je hezký.
0: Taková zastávka v Šumperku a je to.
1: Verča, ahoj parto, zažila jsem dvě letní lásky v jednom létě. A největší trapas byl, když jsem si pak spletla jejich jména. Radim a Adam. Nakonec jsem to ukončila s oběma, neb to nemělo budoucnost a bylo to jen chvilkové popláznění na vesnických zábavách.
0: No tak, kdo zažil někdy vesnickou zábavu, tak to se ti splete ty jména, no. To najednou nevíš, s kým seš v tom lese, jako nevíš, jestli to je Ondra nebo Petr, že jo, Markéta nebo Ivana.
1: Vestaj, vesnické tajemství.
0: Vždycky to neznám. Vestaj.
1: Když se ti pak narodí někde, o kom nevíš, no.
0: Tak to je velký vestaj. Taky tady máme hlasovku od Ivči, už to hledám, už to pouštím.
3: Krásné ráno, rádio. Tak já teda mám zkušenost. My jsme byli s mýma rodičema, bylo mi 15, na mojí jako poslední dovolený s nima. Byli jsme v Chorvatsku a byla tam velká parta Italů, Italek. No prostě celkově hráli jsme volejbal a fakt jsme ho hráli denně, snad celý den prostě a sešla se nás tam fakt super parta. No s tím jedním Italem jsme se dali do řeči a úplně prostě úžasný, nádherný, fakt prostě ta krásná letní láska. A oba dva jsme plakali, když jsme jeli domů, bylo to fakt krásný, takový nevinný, oťukaný prostě, že jo, nic tam nebylo. Ale přesto jsme se tak do sebe zamilovali, že jsme si fakt psali ještě minimálně půl roku, rok vlastně jsme se psali. Samozřejmě tím, že jsem byla mladá, naši mi nikam nechtěli pustit, takže jako pozvání do Monzy na formule bohužel neklaplo. A vlastně pak jsme si přestali psát, nějak to vlastně vyšumělo, ale bylo to krásné. Vzpomínám na to do dneška a je to hezké. Mějte se krásně.
1: To jsem chtěla říct, že vidět, že v Ivče to zůstalo, že opravdu na to vzpomíná ráda, zní to tak.
0: Mě by mrzelo teda, že jsem se nedostal na té formule, když už jsem to měl tak rozehraný teda s Italem. Mě zajímalo, jak se dáš s Italem do řeči? Vypadá to nějak...
1: Michal tady gestikuluje klasicky
0: takhle,
1: italský.
0: Takhle, škoda, že to nemůžete vidět, jo, ale asi víte jak. No, nejsme u těch letních lásek. A bychom si mohli jednu letní lásku zahrát, máme to tady zhudebněný od Miraj, Summer Love. Tak kdo jste to někdy zažil, děkujeme vám za zprávy, a kdo jste to zažil a úplně jste se k tomu nechtěl veřejně přiznat, tak i tohle je pro vás. Miraj, Summer Love, Hit Radio, 7:18, hezké ráno.

0: Summer Love, tohle jsou Meraj, tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Už za malou chvíli budete soutěžit o komplexní péči pro podporu růstu vlasů a taky unisex parfém. O tom bude rychlá pětka, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. No a co vás zabaví z muziky, bude tohle, to je Shakira. A taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Ostravě v ulici 17. listopadu poblíž kruhového objezdu se Slavíkovou bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: velký léto. Shakira, Whenever, Wherever na Hit Radio v 7.28. My jsme Michal, Jasmina, David a David pro nás má jeho jošťákoviny.
1: Jošťárny.
0: Jošťárny.
2: Ranní update.
3: Generace Z mění vztah k alkoholu, mladí lidé po celém světě pijí méně než jejich rodiče a stále častěji volí nealkoholické nápoje nebo úplnou abstinenci. Tento trend už dopadá i na výrobce alkoholu, jejichž hodnota v posledních letech výrazně klesla. Obezita ve středním věku může zvýšit riziko demence. Nová studie ukazuje, že je u takových lidí riziko vzniku vaskulární demence o 60% vyšší. Podle odborníků je proto důležité hlídat si nejen hmotnost, ale také krevní tlak, který hraje při rozvoji onemocnění zásadní roli. Chorvatská letoviska bojují proti rezervování míst na plážích. Ručníky, lehátka i další věci ponechané přes noc na veřejných plážích nechávají města odvážet. Chtějí tak zabránit tomu, aby si lidé blokovali nejlepší místa ještě před příchodem ostatních návštěvníků.
0: Tak hold, all inclusive je all inclusive.
3: No je to takový zajímavý, že vlastně dovolená, která by měla být takovým obdobím klidu, která stejně evokuje potřebu jako soutěžit o to nejlepší místo.
1: Mě to vždycky vytáčí a mám radost, když jsem na hotelu, kde to je výslovně jako zakázaný, napsaný a opravdu, když to někdo udělá, tak ty ručníky vemou. To se nám stalo teďka. Ne, že bychom mi je tam dávali, ale nějaký ty lidi z hotelu a měla jsem radost, že to takhle bojkotujou.
0: Takže ty to neděláš, David by si přestal.
3: Já bych si klidně přestal.
0: No, mi to jasný, no.
3: Co ty?
0: To je jedno. Pojďme soutěžit. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium o Thomas Arsov, komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
1: A k tomu taky unisex parfém sluní santalové od dřeva, fialky a růže.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.33, pojďme soutěžit, dneska ráno. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomáš Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a připomínáme, že Tomáš Arsov je jeden z nejznámějších českých hadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. No a o tohle všechno si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Jak je v Krumlově? Jaké tam máte počasí? Tak je takový vedro.
2: Nádherně, dneska bude asi vedro.
0: asi velký vedro. A jsi na to nějak připravená? Máš nějaký trik, jak se tomu jako úplně, jak se prostě neupíct?
2: No, budu v práci pod klimatizací, asi tak nějak, no. To je můj trik.
0: Šťastná to žena, šťastná. A možná budeš šťastnější, když zodpovíš 5 otázek, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké pohoří leží na severu České republiky a je v něm Sněžka?
2: Krkonoše?
1: Ano. Mm-hmm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje oblíbená kostkovaná hra s černými a bílými poli?
2: Člověče, nezlob se. Šachy.
0: Jo. Bomba.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje přípravek, který se používá po šamponu pro snadnější rozčesávání vlasů?
2: Kondicionér.
1: Jo.
0: Máš pravdu.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, jak se jmenuje pták, který budí ráno svým kokrháním?
2: Kohout.
0: Ano.
1: No a poslední otázka. Co vyrábí včely z nektaru květů?
2: Medíček.
1: Medíček.
0: A medíček. Poslední otázka, která tě dovedla k výhře, vyhráváš produkty Tomáš Arsov. Ty jsi mimochodem napsala, Renčo, chci soutěžit no. O Tomáše a svěží kudrlinky. Tak takhle, jako sám Tomáš, ten teda není součástí balení, ale produkty Tomáš Arsov, ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
2: Děkuji moc krát.
1: Gratulujeme.
2: Tak to vám krásný horký den.
0: Děkujeme. Ty to zvládni v práci a určitě se někdy ozvy, budeme se těšit. Měj se, Renčo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampion.

0: Ještě mě to nepřešlo.
1: Jak to máte vy s tímhle songem? Miluju Eva Farná, Miraj, vzpomenej si Hit Radio v 7.39.
2: Pokud máte pocit, že už vás lidská hloupost nemůže ničím překvapit, tak za chvíli vám povíme o pánovi, který vypustil roj včel přímo na čerpací stanici.
1: Naprosto famózní příběh, pokud jste to neslyšeli, tak si na to rozhodně počkejte. No a jak to vypadá na cestách, jak to vypadá na silnicích, tak to poradíme. Za malý moment aktuální doprava, no a taky samozřejmě další skvělý hity. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky Taylor Swift. Počkejte na to.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: silnici probíhá oprava povrchu vozovky. Projíždí se jedním pruhem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitra.

0: tohle Hit Radio v 7.51. Nejlepší historky píše sám život, máme tu naprosto legendární příběh, který nevymyslíte a který se stal na benzínce v Jablonci nad Nisou. Možná jste o tom slyšeli, pokud ne, tak vás to určitě pobaví. Muž na pumpě vypustil roj včel, protože chtěl vědět, jestli se sami vrátí domů. A to mi přijde úplně skvělý, jo. Doslova se tady píše, muž nejprve zaparkoval před vchodem do prodejny, koupil si kávu a chvíli ji popíjel, pak se obrátil na zaměstnance pumpy stojícího venku. Já vám tady vypustím svoje včely, jo? Mě zajímá jenom, jestli se sami vrátí domů, sdělil překvapenému pracovníkovi.
1: Proč to dělá na benzínce a ne někde na louce?
0: No, nevím, někoho mě se ptej, jo, ale co se jí píše, že tak celý děj mohli strážníci sledovat z kamerových záznamů na benzínové čerpací stanici. A já se ptám, záznam kde? Protože nevím teda jak vy, ale já to potřebuji vidět. Jestli mě slyší někdo, kdo to má na starosti a ten záznam má, prosím vás, nahrajte to někam na internet, protože tenhle záznam z legendární akce teda potřebujeme vidět, jo. Nicméně, jak slíbil, udělal, otevřel kufr, vyletěl z něj velký roj, muž nasedl do auta a odjel. A teďka co se stalo? Část roje odletěla pryč, ale část vletěla rovnou do prodejny mezi zákazníky.
1: Takže ale to proč to dělal? No, aby se vrátili domů, nevrátili teda.
0: No, já nevím, no uletěli mu včely, jo. Nicméně, co jsem našel na internetu, tak každá včela ví přesně na centimetr, kam má doletět zpátky a okruh letu má maximálně 5 kilometrů, jo. Já se teda přiznám, se jednou jsem na sosený domů netrefil, ale to je jiný příběh, jo. Takže tady nad tím příběhem visí obrovský otazník, jo. A vrátili se teda?

0: a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nakupují na internetu častěji než dřív. Za jeden nákup ale většinou utratí stejně jako v minulých letech, nejčastěji mezi 500 korunami a 2000. Novým trendem je rozložení větších nákupů do několika splátek. Podle průzkumu nakupuje online už 95% Čechů. Nejčastěji si objednávají zboží dvakrát až třikrát měsíčně. Odborníci očekávají, že obliba online nakupování bude dál růst. Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé na cyklosporózu. Střevní onemocnění způsobené parazitem se nejvíce šíří ve státě Michigan, kde evidují přes 11 000 případů. Úřady nákazu spojují hlavně s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell. V celých Spojených státech už lékaři potvrdili více než 18,5 tisíce případů. Rekordní sucho začíná citelně dopadat na evropskou ekonomiku. Nízké hladiny řek omezují lodní dopravu, komplikují přepravu zboží a snižují výrobu elektřiny. Problémy mají také zemědělci, kteří po Dunaji obtížně převáží letošní úrodu. Podle odborníků budou muset evropské státy kvůli častějším obdobím sucha přizpůsobit dopravu i energetiku novým klimatickým podmínkám. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Do startu Berounček Rally Zlín zbývají necelé dva týdny. Čeká nás už v závěru příštího týdne a nejde jenom o obří sportovní událost, ale taky o významný impuls pro místní cestovní ruch a ekonomiku. Řada ubytovacích zařízení ve Zlíně a okolí už hlásí vyprodáno. V pátek, kdy nás čeká ikonická Super RZ ulicemi Zlína, se centrum města uzavře už v 16.30. I dnes nám na východě Moravy platí výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží pro organismus. Odpolední maxima dosáhnou na 36 až 39 stupňů. K tomu bude celý den slunečno. Ochladí se až v pátek.

0: dokázal sto jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Stále jste tady, no tak hezké ráno.
2: Hezký úterý.
0: Snídaní šampionů.
1: Vstupujeme do poslední třetiny úterní snídaně, takhle jsem to chtěl říct. A lidi, nevím, jestli jste to slyšeli, ale příští týden nebude fungovat gravitace. Vypne se, normálně vesmír, hotovo, slyšeli jste o tom?
2: Ne.
1: Mm-hmm. No tak počkejte, za chvilku to proberem. David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis. Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: 6 minut po 8, Hit Radio v uších, dobré ráno a už si pište do kalendářů. Příští středu, 12. srpna ve 14 hodin 15 minut, se radši něčeho držte, protože na 7 sekund vypadne gravitace. Takhle, pravděpodobně ne, ale internetem se šíří zpráva, že právě vypadne gravitace a všechno bude lítat vzduchem, jo? A ve facebookové události, což je trochu strašidelný, je 50 tisíc lidí a já si říkám, mě by zajímalo, kolik lidí z těch 50 tisíc tomu fakt věří, že teda vypadne gravitace.
1: Ono to jde totiž takhle, no. A je vypnuto prostě.
0: No přesně, gravitace. No, přesně, ale přijde, bude příští středa, čtvrt na tři a najednou.
1: Nic, počkej, nada.
0: 5, 6. A dobrý, tak gravitace funguje. Se zpátky nohama na zemi. Tak já nevím, no já, mně to přijde, že to je asi něco jako ten tvůj sraz fanoušku škrabání brambor na Pražském hradě, co jsme tady řešili.
2: Jak jste minulý týden nakonec, se ani nechlubila.
0: A bylo to teda, ne?
1: Co já vím. Nicméně, opravdu jsou lidi, kteří tomu věří a mě zajímá, jestli vy nebo někdo, koho znáte, jste někdy věřili nějakým konspiračním teoriím, protože já znám člověka, který jako fakt hodně, hodně věří na mimozemšťany, což oni jako by někdy můžou být, ale on má jednu specifickou představu a fakt je z toho jako úplně mimo, on se z toho fakt úplně pomát a řeší to denodenně, což už je ten horší případ potom.
0: Tak já nevím, jestli můžu mluvit tady za Davida, tak rozhodně věříme, že Země placatá teda. Tam bych asi začal. Chemtrails, jasně. To, co vidíš na obloze, to, co je za letadlama, tak to nás normálně kropí.
1: Čipy máme.
0: Čipy. No jasně. Ježíš, od covidu, ne? Jak jsme se očkovali. Září, no. Byl Gates, to všechno sleduje. Jsme očipovaní. No nevím, já teda ničemu nevěřím, ale měli jsme souseda, který si myslel, že nás kropí ty chemtrails, no. Tak jako to nevysvětlíš, no. Ale dobře, takhle, hele, každý ať má svůj názor, jo. Já teda nevěřím asi žádný konspirační teorii. Co vy dva?
2: Taky ne.
1: Taky ne.
0: No ale určitě mezi váma někdo je, kdo třeba, ale ani nejde o konspirační teorie, ale spíš čemu jsme věřili, když jsme byli třeba malí, jo, protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistí, že mu tak trochu kecali, jo, i když to mysleli jako hezky.
1: Takže ať už to je takováhle věc, nebo opravdu i konspiračky, dejte nám to vědět na 777 937 777.
0: Přes WhatsApp budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, ale potěší nás i klasická zpráva. Teď Ava Max, Sweet But Psycho na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio, taky Linkin Park. Je přesně 8:45 a my vám přejeme krásné ránko. Probíráme tady konspirační teorie. Protože příští týden má na 7 sekund vypadnout gravitace na celé Zemi. Přesně ve 3:15 12. srpna. Myslíme si, že to asi tak nebude, ale někdo tomu věří.
1: Ptali jsme se, jakým konspiračním teoriím nebo obecně věcem i třeba v dětství, co vám řekli rodiče, věříte vy nebo jste věřili, tak pojďme na vaše hlasovky.
0: Třeba od Honzy.
2: Zdravíčko, dobré ráno, tak já jsem jako věřil, že se něco stane, ne že bude vyložený konec světa, ale věřil jsem, že se něco stane v ten rok 2012. To bylo hodně takový jako zmiňovaný, to bylo, tomu věřilo taky hodně lidí, si myslím. No tak prostě jsem se toho chytil a věřil jsem tomu, no a tak byl jsem hodně mladý, no.
0: Já s tím souhlasím, nevím jak vy, já jsem tomu věřil taky.
3: Jsme dokonce byli v kině.
0: To byl film?
3: Na nějakém filmu,
0: to
3: no.
0: Byl film a myslím si, že byl strašně dlouhej a nic se nestalo, přežili jsme to, bohužel.
1: Mě bylo 13 tu dobu, takže jsem to moc jako neřešila, ale film jsem viděla a to bylo dobrý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ivči.
4: Krásné rádio znova, tady Ivča. No, u nás na Klatovsku, tak vlastně my máme nádherný výhled na Šumavu. A nejenom naší českou, ale i bavorskou a máme tam Hohenwald. To jsou ty dvě věže, určitě to znáte. A já, když jsem byla malá, tak jsem strašně, strašně dlouho věřila tomu, že to je holčička s chlapečkem a jako obří. Jsou to dva obři a je to holka s chlapečkem a jdou prostě někam. Takže tomu jsem věřila strašně, strašně dlouho. Až potom samozřejmě už jsem byla starší a starší, tak jsem pak jako si říkala, že jsou to pouze věže. Ale tím chci říct, že ta dětská představivost je nádherná. Tak dějte krásný den.
0: To je pravda, s tím taky souhlasím. Taky tady mám hlasovku od Radka.
5: Dobré ráno, přátelé. Tak jako malý kluk jsem věřil všemu. Asi jako každý dítě. A hrozně rád bych u toho zůstal, protože to byla nádherná doba. Když jsem věřil, že je Ježíšek, že je čert a Mikuláš.
0: Ten je.
5: Prostě ten pohádkový svět. Bylo by to krásný. Ale teď přitvrdíme. Já jsem měl kolegu jednou zaměstnání a to byl chronický lhář. Ale chronický lhář, že vlastně on tomu už i sám věřil. On totiž nám vyprávěl tehdy. Ale já jsem byl tak, ale já jsem normálně potřeboval mít rychlej přesun a měl jsem 815, jo, hele, normálně, já jsem stopnul stíhačku, jo, normálně jsem jí zaháknul, odletěl jsem s ní, nechal jsem se vysadit někde na nějakou, já nevím, kam to letěl, k Olomoucku, prostě a tam jsem měl zrychlený přesun a stihl jsem to, dostal jsem vyznamenání, no, ale skutečně tenhle ten člověk do nás ustil neskutečné historky za celou dobu, co jsme s ním pracovali, no, i takový jsou. Tak krásný den, přátelé, všem.
0: To bylo normálně, jak kdybych si pustil, v čem to bylo, Pupendo, ne? Paragánská padina, ne?
3: Počkej, brácha, ty chceš říct, že kecám.
0: Ale to má odpružíš, jo, ale pozor, to musí být střední levina, jo.
1: Ještě tu máme zprávu od Davida z Brna. Dobré ránko, já pořád trošku věřím na Lochnesku, i když je mi jasný, že není, ale i tak.
0: Tak to pozor, to se budu hádat teda, Lochneska, to teda je, to mi nevyvrátíte. Tak děkujeme za vaše zprávy, no a jediný, co chci, abyste si užili tenhle song. Jelen, jediný, co chci. 8:18, Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo s sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Bebe Rexha, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na výjezdu z Bruntálu směrem na Opavu. Havarovala dvě osobní auta, místo nehody je s opatrností průjezdné jedním pruhem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: nejnovější veverech sa Faithless New Religion na Hit Radio v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody, protože...
1: Velká premiéra.
0: Velká premiéra. Davide, to by se to stalo za dlouho poprvý tady vlastně?
1: Poprvý po pěti letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No, počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude, no.
1: Dobře.
0: Takže zkusme to, jo.
2: Ranní update.
0: Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy,
1: Marek,
0: když se to vypadá.
1: Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak, pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky, za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a
0: třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl mě říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš vypít.
1: Tak to by tady neseděl, ne?
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: celibát, nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bejvalkama, bejvalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bejvalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bejvalky teda.
1: Ano,
0: ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive a to, že je to teda italský zpěv.
0: No, Eros to má teda hodně all inclusive, no. A mě by zajímalo, co vybrali byste takovou dovču s dvěma vašima ex. Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Cítíš to, vidíš to tam? Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 8.50 máte v uších Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den, dva, tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme, 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza, takže 2 dny před dovčou, před odletem, odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohle to potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mně 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale víc co nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš s tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak, taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no, tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený volno, ušetřilo by se za elektriku.
1: No
0: a nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No,
0: vyřešeno. Dej to nějak domluvit ještě u vás v práci. Zkusíme to u šéfa tady.
1: Já už běžím.
0: To asi neprojde, no. Tak nic, no.

0: 4 minuty 9 hodin a to je čas se rozloučit. Úterní snídaní šampionů je na konci, tohle je Pink, posloucháte Hit Radio. No a teď už vám jenom popřejeme, asi jak zvládnete ten dnešek a to horký počasí.
1: Děkujem, že jste byli s náma, snad jste probraný a připravený vyrazit vstříc tomuhle tomu dní.
0: Pokud vám to nestačilo, tak samozřejmě písničky. Máme pro vás nachystaný i po 9. Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, taky Michael Andrews, je tam toho spoustu, na co se máte těšit a my se na vás budeme těšit zítra.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Zítra ve středu ráno 6 hodin.
1: Tak zítra ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pojďme se podívat, co se kde děje. U Kostelce, u Holešova, na Kroměřížsku, kolem hřbitova. Pozor, je tam provizorně světelná signalizace. Probíhá tam frézování vozovky. Dále u Napajedel, Tlumačov na Zlínsku, průje se zvýšenou opatrností. Tam se zase čistí přidlažebnice. To asi dlažba. Bude to tam hezký. V ulici Třídy Tomáše Bati nádraží v Napajedlech, tam se taky čistí silnice a v ulici Zerzavice ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku se opravuje vodorovné dopravní značení. Ode mě vše, pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor a co se děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy na bezmála 177 miliard korun. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard. Červencový deficit byl druhý nejnižší od roku 2020. Zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. V Ostravě dál pokračují opravy skoro 6-kilometrového úseku Rudné ulice. Patří k nejvytíženějším silnicím v celém Moravskoslezském kraji. Oprava potrvá do 20. srpna a bude stát 155 milionů korun. Dělníci teď pracují v úseku od křížení nad Porubkou až

0: přátelé 30, odpoledne 40 a sluníčko ani kapka deště.
1: Hit Radio Zlín.
0: Ahoj všichni, léto je tady, léto jak má být a s nimi pořádná dávka sluníčka. Jak jste slyšeli ve zprávách i ode mě, dneska bude pecen, 40, takže dávejte na sebe pozor, na svoje blížní, na svoje zvířátka, na svoje děti, na babičky, na dědečky, je to výzva. My, co nemusíme klimu, dotýkáme se hranic vlastního příběhu, to mi fakt věřte, jste s Mončou.

Pobavila mě jedna zpráva. Psalo se v ní, že po víkendovém ochlazení přišla další vlna veder. Tak jsem jako přemýšlela, kde jsem jako byla, kde byla chyba v tom Matrixu. Protože já jsem žádné ochlazení nezaznamenala. Tak jsem si říkala, asi si Simony schrupla během toho ochlazení. Nevím jak vy, ale u nás na Machové žádné ochlazení nějak neproběhlo. My jsme z těch tropů snad ani jako neodešli. Ale co? Přátelé, je léto. Smažák chutná nejlíp na koupališti. Potní žlázy jedou na plné obrátky a ventilátor se stal členem domácnosti, velice věrným. Tak jen malé připomenutí. Pijte během dne dostatek vody, zvlášť dneska, jo, protože dneska fakt jako 40, už teď je 30. Oblékněte něco lehkého a světlého, nebo asi nic, jo. Si připomněla, jak chodíme my doma. Nahatí. Přenahatí, já to říkám nahlas, přenahatí, protože to se nedá. Jo, já třeba jenom umyju nádobí nebo jenom vytřu a už jsem zase splavená. To je furt, udělám pohyb a rovnou do sprchy. To je, když na vás vylije někdo kýblož. No, musíme to zvládnout. Je léto a je to krásné. A to by tak mělo být, léto rozpálené. V autě pozor, zapínejte klimatizaci, ale nastavte si jen o pár stupňů níže. A to tak samozřejmě i v kanclu, jo, protože včera jsem tady moje kolegyňky házely rekord, venku 40 a u nás jako v kanclu 16. Já prostě jinovatku kolem noh, přechodíme i bosky, jo. Prostě zastavte se někdy tady k nám na Mlacovou, kde sídlí Hit Radio Zlín. Tady chodí prostě nahatý těla.

0: internetové konspirační teorii, podle které měla v roce 2003 zemřít a být nahrazena dvojnicí Melisou. Ano, to všechno, Avril Lavigne na vlnách Hit Rádia Zlín. 9.23 a už jste dneska mlsali? Tak mlsejte. Dnes je den čokoládových sušenek. To znamená, že kalorie mají oficiálně dovču, teda aspoň na jeden den, tak si jednu dejte ke kávě, druhou ke klidu a třetí už stejně nikdo nepočítá, takže si zamlsejte tak, jak hrdlo ráčí. No a mě by zajímala, jaké jsou vaše nejoblíbenější čokoládové sušenky? A děláte vůbec čokoládové sušenky? Mléčné, s bílou čokoládou? A kdo peče ty nejlepší? Klidně mi písněte WhatsApp 601 13 13 05 a já za chviličku posílám Alana Walkera. Hrajeme hity.
1: Archeos Kanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeos Kanzenu Modrá. Zve vás?
1: Archeos Kanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
3: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
4: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
5: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
6: Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní. Živá hudba.
8: Hořivé dílničky.
9: Soutěže pro děti.
10: Skákací hra.
11: Zvířátka.
12: Historická hasičská technika.
13: Skvělé občerstvení.
14: A zmrzlina.
4: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti
3: 29. srpna od 10 hodin.
15: Těšíme se na vás.
1: Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Dnes jeden čokoládových sušenek. No a já jsem se ptala, jestli pečete, kdo peče, jaké pečete a kdo vlastně peče ty nejlepší. WhatsApp 6113 1305. Ahoj Mončo, nejlepší čokoládové sušenky peče samozřejmě moje maminka, kdo jiný. Vždycky jsou krásně vonavé, křupavé na okraji a uvnitř krásně vláčné. Je v nich hlavně spousta lásky. Janča Valmes. Janinko, díky moc. U nás v rodině jsou královnou čokoládových sušenek moje babička. Má svůj osvědčený recept a její sušenky vždycky zmizí jako první. Mirek z Hulína. Miri, díky moc i za tvůj čas. A třeba ještě tady Káťa. Nejlepší čokoládové sušenky peče moje kámoška. Vždycky vymyslí nějakou novou příchuť a její pečení si všichni moc pochvalují. Její sušenky jsou prostě nejdokonalejší. Katy, díky moc, zdravíme i kámošku. Tak vidíte, člověk by řekl, že to je nějaká novota, čokoládové sušenky, protože za mě, já už jsem tady od matky Terezie, takže za mě to nebylo, to je teďka nějaká nová módní vlna, ale očividně se chytla a stále je chutná. Je to taková, jako kdyby nirvána v puse. A nirvána z Bedenhit Rádia Zlín taky. Tak si ji dáme.

0: Tak co, ještě vám, přátelé, nedošla inspirace, kam s dětmi vyrazit, kromě vody v těchto horkých dnech? Hážu i další tip, za mě skvělý i svůní dospělácké nostalgie. Ve Zlíně totiž mají děti zase o důvod víc nechtít jít domů. V lokalitě Obeciny totiž vyrostlo nové kuličkové hřiště s umělým kopcem a hned 9 kuličkovými drahami. Nové hřiště vzniklo díky projektu Tvoříme Zlín a nabízí místo, kde si děti užijí samozřejmě spoustu zábavy a upřímně, možná si pár kuliček zkusí pustit z kopce i někteří rodiče. Je to luxusní návrat do dětství, cvrnkání kuliček, já to tady měla hodně ráda a na prázdniny si myslím, že je to super tip. Za chviličku Daša, anebo Hubert Stank.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hitrádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
5: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
9: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: krásný vypečený den, konkrétně úterý s datem 4. srpna. Tak krom toho, že Česko zažilo tropickou noc, tak ještě na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Prostě romantika jako blázen. Víc ve zprávách za chvilku. Kostelec u Holešova na Kroměřížsku, pozor, tam počítejte s omezením, je tam semafor, maká se tam na silnicích, to samé na Pajedla, do Tlumačova, čistí se tam povrch, v ulicích třídy Tomáše Bati nádraží u Napajedel, tam se také čistí silnice a v ulici Zerzavice ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku, tam se pro změnu opravuje vodorovné dopravní značení. Tak dávejte na sebe pozor, pokud vás mám na cestách, budu moc ráda, když mi písnete nebo zavoláte, jak se vám jede, co se tam děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 20. Vlna veder bude v Česku pokračovat i dneska. Na jihu Moravy budou teploměry opět atakovat 40 stupňů Celsia. Moravskoslezská nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci svých pracovišť v Bruntále a Rýmařově. Důvodem k obrovským investicím přesahujícím 250 milionů korun byl bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na kraj. Změna umožní efektivnější plánování a zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Víc nám řekne astronom Petr Horálek.
1: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseid. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 metrů za hodinu.
0: Úkaz nastane už příští týden ve středu 12. srpna. Pozorovatelný bude po 8. hodině večerní z místa, kde je co nejméně světelného znečištění. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Oleksandru Olejnikovovou porazila 2x6-4. Nikola Bartuňková pak při debitu na tomto turnaji vyhrála nad domácí Biankou Andreskuovou v prvním kole 7-5 a 6-4.
2: A jdeme na počasí, teď už teploty atakují něco přes 30, odpoledne čekáme až 40 stupňů a nebe vymetené. Hit Radio Zlín. Nezapomínejte doplňovat tekutiny, to je na vás, a dobrou náladu, to je na mě. Muzika je v topu, na úvod Imagine Dragons.

Za mě taky velmi vydařený hit Timbaland, Katy Perry, skvělá spolupráce. Už má nějaký pátek, ale myslím si, že vždycky potěší. Tak kluci, holky, děvčata, já se musím k něčemu přiznat. Jak jsme se bavili tady dneska, že prostě tu klimu moc jako nemusím, protože hned příkání, víc jsem asi víla, hned se prostě rozpouštím nebo nevím, už jsem to nedala. Už jsem to nedala, jakmile se na mě začalo přilepovat tady vysílací stůl, veškerý papíry a tak dále, říkám konec, finito, kýbl vody vždycky na mě po napití loku, už jsem prostě tu klimu zapla. Zajímalo by mě, jak to máte s klimatizací vy a co je teda vtipný, musím říct, že dost lidí z mýho okolí teď smrká, kašle, vlastně paradoxně angíny, jo. To je zase další věc, to už jsem taky zmoudřela a ty ledový nápoje mě třeba nejvíc osvěží asi fakt teplej čaj a kafe, jo. Protože to tělo s tím vůbec nepočítá, že já tohle na něho chystám, jo. Ledová sprcha, jo, to beru. Ale zajímalo by mě, jak vy trávíte, jak to zvládáte tady ty vedra. Máte nějaké zaručené něco, co vás jako fakt dá do kupky, aniž byste pak jako lehli s angínou nebo s příkáním, že jo, protože co si bude, venku 40, oni sice doporučují, dejte si klimu o pár stupňů níže, ale kdo bude jako sedět ve 30, že? Dám si 16, to je jasný.

0: Hit Radio Zlín 10.24. Přeju vám fajn horké úterý s datem 4. srpna. Bavili jsme se o tom, jak se chladíme, jak to zvládáme, tyhle horké dny, co fukary, co klimy a tak dále, jaké máte s nima zkušenosti, jestli pak leháte s angínama, tak píše Lendě do našeho WhatsAppu 601 13 1305. Ahoj Mončo, no je to teda pořádná zkouška, co si budem, snažím se hlavně hodně pít, přes den moc nevycházet ven a když už, tak až večer. Klimu domů doma nemáme, stačí mi větrat ráno a pak mít zatažené žaluzky. Zatím to zvládám, jen člověk musí více odpočívat. Leni, díky moc, zdravím i Honzu. Já jsem si na vedra nikdy moc nezvykl, takže letos je to zase boj. Klimu v práci máme, ale doma ji nepoužívám. Raději mám ventilátor a studenou spršku, zdravotně jsem v pořádku, jen je člověk rychlej unavený a musí trochu zpomalit. Honzi, obdobně jak Lenda, díky moc. A ještě třeba tady posluchačka bezejmenná. Já si leto užívám, ale 40 už jsou opravdu hodně. Hlídám pitný režim, snažím se být ve stínu a ven chodím hlavně ráno nebo večer. Klimatizaci používám jen občas, protože mi z ní nebývá úplně dobře. Naštěstí jsme doma všichni zdraví, je to horko. Jen to horko nám dává zabrat. Myslím na všechny, co to štěstí nemají. Zdravím bezejmenou. Tak jsme se všichni shodli na tom, že prostě jsme takový trošku vampíři. Ráno po tmě, večer po tmě a hodně sosáme.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
6: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Krásné horké úterý. Přátelé, myslíte si, že vás jen tak něco nezaskočí? Tak jste náš člověk. Pojďte zkusit hlavou proti zlínu. Čekají na vás tři otázky a každá prověří úplně něco jiného. Jedna bude od nás ze Zlínského kraje, jedna zase z hudebního světa, ano, a protože smích léčí, tak jedna taková dost odlehčená. A pozor, máte jen jedno eso v rukávu, a sice Žolíka, naši kolegyni Šárku z odpolední show na telefonu. Šárka vám poradí, ale jestli uvěříte, jestli bude radit jako správně, to už je na ní i na vás. Takže pokud zvládnete všechny tři otázky správně, pak je výhra vaše. No a teďka to kokino, bombounek pomyslný na závěr, o cože se vlastně hraje? No o lupeny, na zlatého Slavíka, na našeho kluka ušatýho charismatického Marka Ztraceného, na jeho megakoncert. Takže pokud chcete lupeny, leďte naší dnešní odpolední show a můžou být vaše. Nezvládne.

0: se schválně teleport na mě. Představte si situaci. Ležíte na pláži, chystáte se skočit do moře nebo do oceánu. Vane takový ten mořský vítr a místo nafukovacího lehátka k vám připlavou balíky plné peněz. Nevěříte? Věřte. Přesně tohle zažili lidé na Sicílii. A co myslíte? Během pár vteřin se z poklidného koupání stal závod, kdo uloví víc balíčků domů, do prasátka. Jenže, jak to tak bývá, radost netrvala dlouho. Na pláž dorazila policie, peníze zabavila, dej to sem Karle, a teď vyšetřuje, odkud vlastně pocházely ty kačáky. No samozřejmě, že z loupeže, že? Někdo blbě zavřel nějakou loďku a už se to tam válelo. Takže až dnes vyrazíte k vodě, u nás na Štěrkáči asi nečekejte miliony, maximálně tak nafukovacího plameňáka nebo balónek. I když, kdyby moře vyplavilo pár tisícovek, myslím, že by se na pláž běželo o něco rychleji než na lehátko. I u nás na Štěrkáči.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Defunto.
1: Juanes, takový krásný letní hit nás doprovodil k 11. vrcholu. Dáme si aktuální servis. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, u Frištáku na Zlínsku, nedaleko Frištáckého potoku, se aktuálně teď řeší srážka autobusu s daňkem. Policie jede na místo. Kostelec u Holešova na Kroměřížsku, tam počítejte s omezením, probíhá tam pokládka nové asfaltové vrstvy. Dále u Napajedel do Tlumačova, tam se čistí silnice. A v ulicích třídy Tomáše Bati nádraží u Napajedel, tam se také silnice čistí. Budeme to mít krásně čistěnké, vyčištěné, nezaprášené a bude se nám jezdit jedna radost. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13
2: 05. Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Světová herní špička míří k dětkovi.

0: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Město Havířov připravuje územní studii náměstí Republiky, která bude řešit budoucí podobu centrální dlážděné plochy i všech navazujících parkových částí. Pokračuje mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
1: Občané mohou prostřednictvím dotazníku ovlivnit budoucí podobu náměstí Republiky v Havířově. Jejich odpovědi budou jedním z podkladů pro zpracování studie.
0: Vyplnění dotazníku zabere zhruba 10 minut. V irském Dublinu se dnes koná pohřeb hudebníka Glena Hansarda. Zemřel minulý týden při tragické nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Smuteční obřad v katedrále svatého Patrika začne v 14:30 odpoledne a živě ho budou přenášet i některá média. Fotbalisté Sparty jako třetí český celek zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů doma od 8 přivítají Lyon. Za francouzský celek nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné dnes kvůli zranění kolena nezasáhne.
2: Jak pak je dnes u nás doma? Nebe u nás ve Zlínském kraji je vymetené a bude vedro. Odpoledne kolem 40.
3: Hit Radio Zlín.
2: 3:45. Doufám, že doplňujete poctivě tekutiny, nejlépe nealko.

Krásné rozžavené úterý ledí vás Hit Radio Zlín. Jestli máte pocit, že se dneska rozpálí nejen asfalt, ale i lavičky, mám pro vás malý tip na osvěžení. Ve Zlíně nemusíte hned skákat do bazénu, stačí se projít kolem tržiště pod Kaštany, kde vás příjemně schladí mlžná brána. Je to tady už nějaký ten rok, ale je to skvělé. A když dostanete žízeň, zastavte se u Pítek v parku Komenského nebo v centrálním parku na Jižních svazích. Takže až vám bude připadat, že se pomalu měníte v nanuk, víte kam vyrazit.

0: Krásné úterý, teď tu mám dost romantický tip na léto, na letní noc, jako když najdete. Pokud milujete hvězdy, romantiku, noční oblohu, tak se fakt máte na co těšit. Co máte? Máme, já. Už brzy nás totiž čeká mimořádná podívaná, která se jen tak nevidí. Obloha nám nabídne výrazné zatmění slunce a krátce potom i nádherný meteorický roj Perzej. Ukaz nastane ve středu 12. srpna, to znamená příští týden, a pozorovat ho budeme moci po 8. hodině večerní někde, kde je co nejméně světelného znečištění. Takže si můžete udělat bodku do kalendáře a my jdem čarovat s Lady Gaga a Abrakadabra už za malý okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
9: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
8: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
9: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnic, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý. Medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
7: Tohle snadu. Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

11.35, blíží se doba oběda, taky by mě docela zajímalo, co si dáváte v těchto horkých dnech, protože člověk jako, já to mám tak, že přes celý den nic, fakt nic, a to jsem se fakt držela, jako že budu hubená nitěnka, pak jsem si uvědomila, že za chvilku jedu na Dovču, kde je all inclusive, takže bez tak jako tady to noční papáníčko, no včera jsem to porušila, protože klasika, celý den nejím, jenom piju, že večer přijdu a aha, žravá, pojďte ledničko, jedna holka plechová do mě. No takže každopádně doufám, že se těšíte na nějaký obídek, já samozřejmě nic, že nemám žádný pocit hladu, takže doufám, že zase v noci budu přepadávat ledničku. Každopádně dobrou chuť, pokud si něco dopřáváte a ledíte své hitradiozny někde na zahrádce, na pohodičku, tak vám posílám velkou romantiku, velkou, to já úplně miluju. A ten film Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, vřele doporučuji, pokud náhodou jste ještě neviděli.

teploty skoro ke 40, tak buďte na sebe opatrní, meteorologové hlásí, že opravdu to bude výzva a to už není léto, to je takový ten pocit, když otevřete troubu a někdo vás do ní na chvíli zavře. Takže tento týden platí jediné pravidlo, opravdu pijte hodně vody, minerálek, vyhledávejte stíny, pokud nemusíte, nehádejte se. Fakt, nehádejte se. Víte, jak se vždycky říká, nech toho, praskne ti žilka, potáhneš za sebou nohu. I nervy se totiž v tomhle vedru přehřívají. A dobrá zpráva, ve čtvrtek dorazí ochlazení, ale uvidíme jaké, že to taky vždycky ochladí se a ze 40 je 35. O víkendu už bude počasí zase o něco přívětivější.

0: víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
1: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
2: Co jsem říkal? Bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení. Něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkám,

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně na D1 od Přerova kousek před Hulínem. Na 268. kilometru je zavřený pravý pruh, opravují tam výtluk. Na hlavním tahu přes Lešnou u Valmezu je taky zavřený pravý pruh kvůli opravám. Jezdí se kyvadlově. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
1: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
0: Teď se ještě podíváme k nám.
2: Zlín o prázdninách investuje do škol téměř 85 milionů korun. Opravy nebo modernizace se týkají 38 základních i mateřských škol. Největší akcí je oprava kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická. Mateřská škola Budovatelská bude mít zrekonstruovanou zahradu a základka Mikuláše Alše zase modernější tělocvičnu.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu.

Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů i nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže, ty září víc než hvězdná obloha. No a když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super, tak koukněte kousíček doprava, tam jsou 3 další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput. Jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo? Pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval, kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne, jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakým roce se ten příběh stále

Já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam ta rada dam tam ta ta rada dam tam tam ta rada dam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo. Rok 2000. Tak si zaspívejte s náma. Ta

0: Story, tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co, mě to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuju za tuhle zprávu. Další SMSka: při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve svý pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo, pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje a musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tak to je, tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadalo u vás doma. Rok 1994, kap!

0: slyšet, že už je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla pátá a poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. Jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka a píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, ji našli někde na silnici a vzali si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunar, který měl být její, tenkrát taky ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinné historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy, vám všem taky. Za zprávy, kdy vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák a jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý civil, to za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru, rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777-937-777, dáme ji za chvilku, tady na Hit Radio.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
5: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
6: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
7: Čeká vás den plný zážitků,
8: kouzelní, živá hudba,
9: hořivé dílničky,
10: soutěže pro děti,
11: skákací hra,
12: zvířátka,
13: historická hasičská technika,
14: skvělé občerstvení
15: a zmrzlina.
16: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
17: 29. srpna od 10 hodin.
18: Těšíme se na vás!
19: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David na solové dráze s hitem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli se řídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje, Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak. Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že pod kresovou hudbu, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irský zpěvačky Eni, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Rádio s Jirkou Pelnářem, 12 hodin 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Radio taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne.
1: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: 30 tisíc korun za nástup? To už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kate Hit Radio, za dvě minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, alespoň tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje rekonstrukce zastávek MHD v Malenovicích. Jízdní pruhy jsou zúžené a rychlost je snížená na 30. A rozjela se i oprava ulice doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích u vlakového nádraží. Část je uzavřená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Jojo, bompary nebo hašlerky. Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Teď můžeš být u jejich výroby i ty. Do Nestlé Sphinx Holešov hledáme operátory výroby a mechaniky. Nabízíme 28 dní dovolené, roční bonus, příspěvek na dopravu a další benefity. Nestlé Sphinx Holešov. Práce, která má chuť. Více na nestle.jobs.cz.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Maxi, kdo vybírá podlahu?
5: Ty.
4: A kdo ji položí?
5: Já.
4: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
4: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
4: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
10: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel, a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
9: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v pěti skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám.
1: Vsetín na konci letních prázdnin otevře nové autobusové nádraží i opravenou nádražní ulici. Téměř po 5 letech se tím uzavře hlavní část rozsáhlých stavebních prací na dopravním terminálu. Autobusové nádraží bude v provozu od neděle 30. srpna a od té chvíle se taky výrazně upraví celý koncept vsetínské MHD.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Teplota na východě Moravy postupně stoupá, dostane se dnes až k 39 stupňům. Po celý den bude jasno nebo skoro jasno a čeká nás opět i tropická noc.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, ještě přeju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie, jo? Že na každém šprochu pravdy.

ve čtvrt na dvě odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou 10 000 lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká: cože? Nebude fungovat gravitace? Juhu! Vrátí se mi moje prsa z roku 2015! Ano! V tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tedy té mé kolegyni. Hey,

0: Kygo a Parson James na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo. Jo, schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia. No a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý, takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Marek Ztracený, horká novinka, Obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář. No a protože úterý teď hrál Marek Ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek Ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně Ztracený město, Lost City. Úplně to vidím. Bude masakr. 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám, tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupýho, to je na mě. A pak ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby. Taky na mě, tak. Snad to má vít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy, věřím, taky. Teď Morandy.

Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno.

0: úplně samozřejmě tady v tom čileném vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Radio, Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Leanne Rimes a Divoký kočky, když se bavíme o tom víně, tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Leanne Rimes na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovne vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Vlasovka. Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Chinasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení ode dneška potkáme v Kostelci u Holešova poblíž Hostince na Rychtě. Frezují tam cestu a jezdí se střídavě na semafor. Ve Starém Městě na mostě u přístaviště opravují vodorovné dopravní značení. Projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
10: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskanzenu Modrá. Zve vás?
9: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.

0: zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít například čas v přírodě nebo navštívit památky. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
1: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné brusliny. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
0: Lidé se vrážejí schladit také do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Zásilkovna zavedla novou službu. Ve své síti Zboxů umožňuje vrátit zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do kterékoliv ze 6,5 tisíce Zboxů po celé republice. Zákazník zásilkovně nic neplatí, jestli bude pro něj vrácení zdarma nebo za poplatek si určuje každý e-shop sám. Raky z řek a potoků s nízkou hladinou vody bychom neměli přenášet jinam, upozorňují na to ochránci přírody. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v tocích viditelnější než obvykle. Proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Vyhořelou budovu 34 ve světu si zítra převezme demoliční firma. Torzo by měla zbourat zhruba do měsíce. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. V těchto dnech probíhá transport těžké techniky do Zlína a její montáž na staveništi a dokončují se přípravné práce.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: I dnes je na východě Moravy pořádné vedro. Maxima šplhají až k 39 stupňům. Noc bude ve většině našeho regionu tropická, takže teplota neklesne pod 20.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Úterní odpoledne pokračuje dál, po obědě podáváme desert, ten je ve vlastní šťávě, je prostě strašný vedro, ale je léto, jo? Vždyť je 4. srpna, tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme, teď je 3x tolik a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení, znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim, fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se, minerální vody, čistá voda, to je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou 2 odpoledne, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio.
3: Hit Radio Zlín.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který
1: vědci
0: vydali. A teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou a už nikdy prostě nepůjdete? A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hitrádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět, dáme dva hity a jdeme na vaše názory.

0: stejně jako já a Činask na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vlastně jsme na tom všichni úplně stejně, jo? Prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo? A o tom si dneska povídáme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesflékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláže na Slovensku. A to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: Čau, my jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediné místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějak divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindour. Ale tak proč ne? Zajít si volnost, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní prokázel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl a ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože, co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš. Rozumíš? Tak to si jako na dosmrtí od nic nechci. Takže podle mě by to měli rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám. Ale do té doby rozhodně ne. Mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo? Tam třeba kategorie 20 až 30, to si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: Imagine Dragons, Radioactive na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme. Takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky. Když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel z Opatovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábnem s Evičkou Mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák. Jo? Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříko, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. To mi to tady zmizelo. To mě zajímá, to mě zajímá. Už to bylo. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládl a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně. To taky chápu. Kolik mu bylo? Bylo v každém věku, se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezume je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na tý nuda pláži zůstanem.
1: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne. Jen s Hit Rádiem Zlín.
2: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz

0: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

30 minut je aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady. Na Moravě druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to je to strašný. Zítra bude líp. Jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

0: Leony s hitem Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head. A hned po ní ještě Five a Queenie, pak zprávy a pak si to tady převezme odpolední show Hit Rádia.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Odpolední show za chviličku startuje od 15 hodin a na 15.30 máme připravené další dva lístky na Marka Ztraceného na tento pátek na Letenskou pláň.
2: Jelikož je to už pátek, tak je to fakt poslední možnost, jak si od nás vyhrát lístky na Marka, tak se rozhodně přihlaste.
1: A protože já jsem vyhrožoval, že to udělám moc těžké, tak Šárka mi to zatrhla. A otázky dneska dává ona.
2: A budou lehký, nebojte.
3: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes třídu Tomáše Bati, ale v Napajedlích. Máme štěrk na vozovce v obou směrech, jak na Otrokovice, tak i na druhý směr, takže projíždět opatrně. Je tam dokonce hlášeno i větší kamení na vozovce. Policie na místě, tak projíždět opatrně. 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdyby něco nového.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Na Moravě bylo dnes poprvé v historii přes 40 stupňů Celsia. Ve Strážnici na Hodonínsku po půl druhé odpoledne naměřili 40,3 stupně. Dosavadní rekord těsně pod 40 byl přitom teprve ze včerejška. Horko bylo i v noci na dnešek. V Bystřici pod Hostýnem teplota celou noc kolísala kolem 29 stupňů. Lihová kauza celníků se vrací do Zlína. Olomoucký vrchní soud totiž zrušil rozsudek, poté co se odvolali tři obžalovaní, včetně organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radka Březiny. Tomu původně zlínský soud uložil trest 14 let vězení a propadnutí celého majetku. Podstatnou část trestu se nicméně odpykal už v hlavní větvi lihové kauzy. Celníci podle spisu pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a podíleli se tak na mnoha miliardové škodě. Stresuje vás vaše práce? Tak to nejste zdaleka sami. Podle průzkumu je ze zaměstnání vystresovaných skoro 3/4 Čechů a podobný počet lidí hlásí, že jsou z práce neustále vyčerpaní. Zhruba polovině z nás pak práce narušuje soukromý život. Miliardář Daniel Křetínský odprodal část svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham jinému podnikateli. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Potřeboval snížit svůj podíl, aby mohl usilovat o odkup další čtvrtiny West Hamu a dostat se chce i do vedoucích funkcí v klubu.
6: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
8: Horko, horko, hnusný, hnusný, horko.
0: Příprava na jedničku.
6: Hit Radio Zlín.
0: Jsem rád, že jsme se aspoň počasí dozvěděli, kdy to skončí. Tak odpolední show je tady s vámi. Pavel Cacek, Šárka Holubcová, odpolední show, my jsme ready. Za chvilku už se podíváme ne na fotbal, ale i na gastro. Myšleno na papáníčko, jídlo a možná já to řeknu na žrádlo. My se nacpeme.
8: Myslíš na fotbalku, co si dáš?
0: Jojo, jojo, párečky už se chystají.

0: Vítra Newsing s vámi je tak jako odpolední show. No a co má udělat fotbalový klub pro to, aby se fanoušci cítili líp? To je ta otázka od počátku
1: věku. Já vím, zlevnit pivo.
0: Hele, teďka jsme tady jako blbej ten, jo? Teď nás budou nenávidět majitele klubu.
1: Jo, pravda.
0: Takže zkus tam něco, co je, není kontraproduktivní.
1: Tak dát lepší pivo.
0: Ještě jednou.
1: Okay, tak jo, tak pojďme k tomu jídlu. Pojďte nás dobře nakrmit a my budeme spoko.
0: Ty jsi věděla, že budeme o jídlu. Ty jsi řekla, že to budeš sabotovat. Prosím vás, totiž slovácký klub zavádí teďka novinku, že na svém stadionu rozšiřuje gastronabídku. A že tím by teoreticky mohli přilákat právě jako spoustu třeba neúplně jako těch skalních fanoušků, ale těch třeba nových.
1: Ale fakt, že na Slovácku na fotbale jsem docela dlouho nebyla a tohle je vlastně dobrý point, proč tam zajít. Tak no, já to budu zkontrolovat osobně. No,
0: tak teďka samozřejmě ale na vás, prosím vás. 601 13 13 05. Co je na stadionu nejdůležitější? Je to to jídlo? Je to to pivo? Tak schválně.

0: 601 13 13 05 je náš WhatsApp, naše linka sem do studia, kam jste psali. My jsme se ptali na Hitradio Zim odpolední show, co je na stadionu, na tom fotbalovém nejdůležitější. Jako dá se to samozřejmě spojit s hokejovým, ale teď se bavíme o fotbalu, protože na Slovácku se rozšiřuje gastrozóna a že by to mohl být velký tahák. Tak prosím vás, Martin, pro naši partu je nejdůležitější, co čepují za pivo a jak ho čepují.
1: No jistě.
0: A ty dopisuje, ono jedna věc je sledovat svoje Slovácko, jak hraje, nebo nedej bože prohrává, ale s dobrým pivem to tak nebolí. A to je vlastně pravda, že když máš, víš, jako fakt dobře natočené, jako fakt dobré pivo a není to prostě takový ten, nebudu radši říkat tu značku, ale v tom plastu, jak to všichni známe, ty dvoulitrovky hrozné, tak v ten moment se ti prostě tak nějak žije líp, že jo? Svět je barevnější, točí se, je to fajn.
1: Svět se točí i se špatným pivem, no. Pavle, ale chápu, jak to myslíš.
0: Josef, jídlo, tečka, protože když tam mají větší a lepší výběr, děcka si vyberou, co tam můžou si taky a vlastně tím aspoň zabavím, když se chci dívat.
1: Přesně, jestli jsou tam hranolky a párek v rohlíku, tak jako děti budou spokojený, aspoň 20 minut do ní neuslyší, že můžeš v klidu fandit.
0: To je velký základ. No nicméně, my se připravíme. 601 13 13 05 ještě jednou nachystat. Za chvilku tady padne výzva a budou tady k dispozici poslední dva lístky, které my rozdáváme na Marka Ztraceného na Letenskou pláň, na tento pát.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
7: Hitradio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zpívá hezky Bruno Mars, ale já si myslím, že Marek Ztracený je o kus lepší.
1: Hlavou proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
0: Už jenom díky tomu, že ho tento pátek od 8 večer můžeme vidět na Letenské pláni v Praze a kdo ho uvidí gratis, je dost možný, že to bude Gabča. Gabčo, dobré odpo.
2: Dobré odpoledne, ahojte.
3: Gabi, čau, prosím tě, já se musím zeptat, ty jsi ze Zlína přímo?
2: Ano, přímo.
3: Protože teď aktuálně v Hlavou proti Zlínu nás čekají tři otázky samozřejmě týkající se Zlína, tak hele, tak to si úplně v klidu. Za prvé, chystala jsem je já a ne Pavel, takže nejsou vůbec zrádný, je to strašná prča, všecko budeš vědět, takže víceméně už můžem skoro gratulovat.
0: Tak jo,
2: Ježiš, no.
0: Má to být formalita, tak uvidíme, jak daleko dojdem, tak tři otázky před náma. Tak jdeme na to?
2: Ano, můžem.
3: Jak Zlíňáci říkají Baťově mrakodrapu? Je to za A 21, za B Burj Khalifa z Vyše, anebo za C Baťák?
2: A.
3: Jasně, že jo.
0: Já si myslím, že Bčko, ale to vždycky říkám, vždycky říkám tady Burj Khalifa, to je u nás.
3: Úplně.
2: Někdo možná, jo.
0: Tak, druhá otázka.
3: Koho můžeme ve zlínské zoo krmit a hladit? Za A jaguáry, za B rejnoky, za C pokladní.
2: B, ale možná i C.
3: Dost možná, je to správně, jasně.
0: Já jsem zase k tomu C-čku nahnutý.
3: Gabi, prosím tě, ale teď je tady speciální otázka, kterou já jsem si tady stvořila na počest mého kolegy z odpolední show Pavla Cacka. Jo. A pozor, Gabi, já bych tě jako upozornila ráda na to,
0: já nevím,
3: že Pavel je ten, komu si diktovala před chvíličkou svůj mail, jo. A jestli teďka odpovíš blbě, tak místo lístku na Marka Ztraceného na Letně ti pošle jako asi spamy a řetězové maily a podobné věci, jo. Fakt bacha na to, jo. Takže si ready, Gabi, jdeme na to, jo.
2: Ano,
3: tak jo.
2: Ano.
3: Jak se přezdívá z línské části Malenovice? Je to za A Kačerov, za B Čamlíkov, anebo za C Sacíkov?
0: Teď buď velmi opatrná, velmi opatrná.
2: Já to vím velice přesně, protože jsem přímo z Malenovic,
3: já
2: takže
3: jsi
2: za B.
3: Čamlík, no jo.
0: Čamlíkov.
3: Počkejte, ale musíme se zastavit u toho Cacíkova, jako proměň, ale kdyby to byl Pavle po tobě Cacíkov, tak
0: je dobrý, ne? Kdyby si řekla, že to je B lomeno C, tak já bych k tomu přidal ještě další lístek, ale jsou jenom dva v tuhle chvíli.
2: Teda škoda.
3: Ale tak gratulujem, těšíš se na Letnou na Marka?
2: Ježíš, úplně strašně moc, já jsem úplně nadšená, mega nadšená.
0: A s tím
2: já už jsem na něm byla a znova bych chtěla jít, ale nepodařili se mi sehnat lístky, tak jsem strašně ráda.
3: Tak podívej, jsou tvoje. Takhle na poslední chvilku, doufám, že už máš volno na pátek naplánovaný.
2: Mám potom dovolenou, takže já to užiju úplně.
0: Dobré.
2: Jo, paráda.
0: Kromě sobotního rána to bude moc hezké jinak, tak si to hlavně užijte moc, jo?
2: Super, děkuji moc krát, jste zlatí.
0: Se
2: jo,
0: krásně.
3: Děkuji.
2: Krásně,
3: ahoj.
2: Tak mějte krásně, ahoj.
1: Vzpomněte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Já se ptám na Hitradiu Zlín odpolední show, jak pomoct na dobrou věc, aniž by nás to stálo peníze.
1: Tak můžeš třeba dělat dobrovolníka, číst třeba seniorům nebo tak něco.
0: To je taky dobrý, mě napadlo, že vyberete peníze od ostatních. A pozor, on to takhle udělal Radek Laža, vsetínský lékař. Takhle chtěl pomoci nemocnému děvčátku, že se vytvoří transparentní účet, kde se může přispívat, ještě stále se může přispívat, a on poběží 270 km přes 20 nejvyšších valašských vrcholů. I přesto, že to teda jako nedodělal, protože ho zradil kotník, se zranil chudá. Tak ale vyběhl, teď se o tom samozřejmě jako psalo, mluvilo, a on vybral na tom transparentním účtu přes 100 000 korun.
1: Počkej, ale stále ještě můžeme přispět, takže stále. Jako, komu jsme teď hnuli se svědomím a potřebuje očistit karmu, tak může
0: jo.
1: Takhle.
0: Jo, jo, jo. A ještě teďka jsem slyšel, že ty se chystáš na dovolenou, že vás to stojí dost peněz, tak kdybyste chtěli přispět opravdu tady.
1: Ano, transparentní účet si klidně zjedím.
2: Víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barunček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
7: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
8: organizace Za sklem společně s obcí Břez.
9: Čeká vás den plný zážitků.
10: Kouzelní. Živá hudba.
11: Bořivé dílničky.
12: Soutěže pro děti.
13: Skákací hra.
14: Zvířátka.
15: Historická hasičská technika.
16: Skvělé občerstvení.
17: A zmrzlina.
7: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti
6: 29. srpna od 10 hodin.
18: Těšíme se na vás.
19: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
20: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: Zlín.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
22: Zajlou. Já tu sám.

0: Shakira za námi na Hit Radio Zdí, tak jsem rád, že jsme si užili i trošku břišních tanců. Byť jenom v audiu, ale to video se pak doladí. Tak teďka můžeš začít.
1: Tak, užili jste si to?
0: Tak nic moc, tance. Tak jo, ještě dovol, potrénuj, jak jako? Pěkné, ale potrénuj, ještě tam jako menší mezerky jsou.
1: Možná kdyby si stoupla, tak by to bylo lepší, ale tohle počasí nemůžeš ti žádné výkony. Jako,
0: to je pravda. Za chvilku čerstvé zprávy, budou jiné výkony ve zprávách. Prý se bude bourat budova, ta 31, která vlastně hořela.
1: 34 je to. A bude přesně tak, ano, už víme termín, kdy si to převezme demoliční firma, tak podrobnosti za chviličku.
0: No, teď už samozřejmě taky nějaká muzika, ať tady sedíme potichu jak u suchánku ještě k tomu. Linkin Park, nebo za chvilku Sixpence, None the Richer.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Kunovice. Tady máme nehodu dvou osobních aut, naštěstí teda, že bez zranění. Kdyby náhodou přibylo z cesty z Zlínského kraje ještě něco dalšího, tak psát na náš WhatsApp 601 13 1305.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vyhořelou budovu 34 ve Světu si zítra převezme demoliční firma. Torzo by měla zbourat zhruba do měsíce. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. V těchto dnech probíhá transport těžké techniky do Zlína a její montáž na staveništi a dokončují se přípravné práce. Právě teď končí lhůta pro podání kandidátek do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti museli nominaci do 16 hodin dodat příslušnému obecnímu úřadu. Zastupitele ve svých městech a obcích si budeme volit 9. a 10. října. Senátory budeme ve stejném termínu vybírat třeba na Zlínsku nebo Uherskohradišťsku. Vedra na východě Moravy nepolevují a jsou velkou zátěží pro náš organismus. Nejvíc horko ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak si pomoct, nám poradí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
11: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
10: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru a alkohol. Český hokejový nároďák do 18 let dnes čeká druhé utkání skupiny na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu. Na úvod naši padli se Spojenými státy 4-6, dnes je čeká Německo. Úvodní buly padne v 9 večer našeho času. Dnešní maxima opět atakují 40 stupňů a na východě Moravy nás opět čeká i tropická noc, kdy teploty neklesnou po 20 stupňů. Stejné vedro nás čeká i zítra. Večer se ale na části území objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i velmi silné.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje a já, protože mám v Praze mimochodem sestřenici nebo něco takového, Karolínku, která slaví narozeniny, tak bych rád pozdravil dneska do Karolína. Tak.
12: Do Karolína, ještě jsi mohl do Karolinky, víš, ta je tady taky, kámo.
0: Tak Karolinku, ne, ona už je veliká, tak Karolín jenom.

0: Hit Radio Zlín s vámi, Adel za námi, tady ale Pavla Cacek-Šárka Holubcová, no a cyklista ze severu Anglie si natáčel cestu a nelíbilo se mu chování a řízení řidiče. To je taková jedna z věcí, kterou bohužel se v tom asi potkáme všichni. Buď to na straně řidiče, že si natáčíme cyklisty, kteří jsou neukáznění, nebo naopak, nebo to se může stát. Jenže on, že si to natočil, tak to poslal na policii a dostal flaster ten řidič. A dostal flaster i ten cyklista.
1: Počkej, fakt jo.
0: Protože on jel prostě nějak nebezpečně nebo
1: no,
0: něco.
1: No nevěnoval se řízení, jo, že jo, když to natáčí, no to je jasný.
0: No tak a teďka, co mě, k čemu mě to vede? Jo, prosím vás, teďka tahle otázka je anonymní. Nebudeme číst jména, protože já se ptám, kdy jste koho nabonzovali, za co a jestli do toho zasáhla třeba policie. Jo, a teď jako ne-

0: neřešíme, že jste volali policii, protože šlo o ohrožení života, jo, ale takové ty jako
1: sousedské spory, jasně.
0: Ne, jo, jo. Nejste třeba na to pišní, jo.
1: Počkej, ale tak jestli nám lidi mají psát na 6-1-13-13-05, tak musíš taky něco přihodit, Pavle, takže máš ty takovou nějakou bonzovačku?
0: Já nemůžu, já dobře, tak jo.
1: Pojď.
0: Tak jo, já za parkování, mě před barákem, kdy si jako někdo, já jsem tam přijel a já jsem dostal flastra, protože jsme si vykládali věci a já jsem si teda jako omlouval, jsem řekl, já se hrozně omlouval, jsem vůbec nevěděl, že jako nemůžu tady na chodník prostě nebo něco, abych si vyložil tady gauč, tak jo, dobrý, zaplatil jsem flastra, všecko dobrý, a pak tam přijel za týden někdo a toho flastra neplatil a já říkám, takhle
1: tak to ne, kopečku. Tak to ne.
0: Já jsem zavolal a pak jsem potkal paní sousedku, a to je hrozný, jo. A já jsem ho pak potkal a ona mě říká, no prosím vás, my jsme dostali. Říkám, no ne, no kdo vás?
1: Kdo to mohl, tak to je, ty lidi jsou hrozný dneska.
0: To jsou hrozný lidi.
1: A přestěhoval ses, co?
0: No ona to neví, tak zdravím paní, no, Kopečnou.
1: Teď už ví.

0: taková utajená chvilka. Na Hit Radio zní. Tady v odpolední show. Dvě nejmenované osoby budou číst zprávy vás nejmenovaných, aby bylo jasno, protože jste bonzovali. A bonzovali jste hodně.
1: Ptali jsme se. Fakt to někdo přiznal, jo?
0: Ptali jsme se, jak to máte s bonzováním. Jestli jste třeba někdy volili policisty na sousedy, třeba například, že něco udělali, vám se to nelíbilo, ale neřekli jste jim to. Tak pozor. Já pravidelně hlásím policii fakt jako hrozné parkování na chodníku u nás před domem. Dá se zaparkovat 50 metrů dál, ale nikdo si to jako bůh dá před vchod a stojí tam půl den, protože se mu nechce chodit kousek na parkoviště.
1: Ale jo, tak to je takový jako férový vlastně.
0: Já jsem s ním asi v pohodě, nedělám
1: jako, že
0: to.
1: Takhle, kdybych byla na straně toho, na koho ty policajty zavoláš, tak tě prokluju do šestého kolena, ale takhle jako
0: jo,
1: poho,
0: jo,
1: dobrý.
0: Jo, jo. Další. Na parkování sousedů z oprotějšího domu už dvakrát za poslední dva roky. Nikdy je to už moc, já to nedávám.
1: Ne, tak to je samé parkování, pojď vytáhni něco.
0: A teďka.
1: Jo.
0: Na opilého řidiče v centru města. Jel jsem za ním a hlásil to policii, kteří si ho pak odchytli. Nebyl opilý, jenom starý děda.
1: Počkej, volal jsem policajty na opilého řidiče, který ale nebyl opilý.
0: No tak asi jel jako opilý, ale byl starší. No, takže tak my děkujeme za vaše zprávy.
1: To je super, že jste se přiznali, přátelé, krásný.
0: Já jenom dodám, že tady je jedna, která je jako těžce peprná, zahrnuje podvod jako manželský, nevěru. Ale to číst radši nebudu, to už je moc. Kdybyste náhodou chtěli, protože ona je vhodná až po 22, tak si o ní napište. Já vám ji rád jako přetlumočím.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Bej buši.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
6: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
5: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
6: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnic, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
4: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dneska na Hydrádiu Zlíno 5 NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva, na kterou si ještě večer budete pamatovat. A dneska tady navážeme na sousedské vztahy, a ne co dělat, když vás otravuje váš soused.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: I když, já si myslím, že už je to dost brutální.
2: Já si myslím, že to je hodně brutální, protože ono to sice funguje ve Švýcarsku, ale myslím, že pokud bychom chtěli, tak to zařídíme i u nás. Tam si totiž můžeš na týden najmout klauna, aby někoho sledoval a děsil.
0: To je masakr.
2: Představa, že fakt týden někde na tebe furt vykukuje ten klaun s těma balónkama ještě navíc.
0: A představ si, že si doma v kuchyni děláš si kafe a teď přes to, ano, ano.
2: My se tady značíme.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: jako chytrá jezdí na odpolední show je neměrá, tak se nemění ani počasí. I když, a to mě štve. A to já se ptám, kdy se to změní, zařiď to.
1: No dobře, není problém, jasně, už jsem to zařídila, Pavle, už to přichází. Zítra večer můžou náš region zasáhnout silné bouřky, tak to super nechcem.
0: To je pozdě.
1: Promiň, no dobrý, ale od pátku se ochladí a na víkend bude tak jako příjemný, do třicítky, já myslím, že to bude fajn.
0: Ono se ochladí, bude jenom 29, to je pohoda.
1: Jasně, že, počkej, ještě si vzpomeneš, až ti bude příjemně.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz
2: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tady je Rádio Zlí a odpolední show a my se dozvíráme absolutně nové informace o 34. budově tady ve Zlíně. Já jsem myslel, že to byla nějaká nechtěná věc, že to někdo jako nechtěně zapadl a teď si dozvím, že to snad byli hasiči.
1: No,
0: tak jsi to řekla.
1: Tak, ano, no, já jsem se prostě přeřekla, jsem chtěla říct, že jako budeme ve zprávách řešit to, že Zlín pošle peníze hasičům, kteří likvidovali požár budovy 34 a místo toho jsem řekla, že pošle peníze hasičům, kteří likvidovali budovu 34, tak jako
0: takže
1: jo, tak
0: kluci
1: vlastně.
0: Si no. Říkali, ale dlouho nikde nehořelo, jako co to dneska zapálíme.
1: A co tak už, kdybychom to ještě odpálili, ne, ať je sranda.
0: Kouchni a jede okolo, hele, kouchni, tady velký sklad. Máš ty zápalky, brácho? Jdem na to.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace. A že my jezdíme v pohodě, tak hlavně přeju, aby nám to vydrželo. Kdyby se nějaká situace na cestách stala, či se ten klid změnil, tak 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Město Zlín pošle přes 2 miliony dobrovolným hasičům, kteří v červenci hasili budovu 34 v Baťovském areálu. Šlo o největší požár v novodobé historii města. Víc než 800 tisíc je hasiči rozdělí jako odměnu za mimořádné nasazení. Zbývající peníze pak využijí na obnovu vybavení zničeného při zásahu a na pořízení nové techniky i materiálu. Na Moravě bylo dnes poprvé v historii přes 40 stupňů Celsia. Ve Strážnici na Hodonínsku po 1:30 odpoledne naměřili 40,3 stupně. Dosavadní rekord těsně pod 40 byl přitom teprve ze včerejška. Horko bylo i v noci na dnešek. V Bystřici pod Hostýnem teplota celou noc kolísala kolem 29 stupňů. Lihová kauza celníků se vrací do Zlína. Olomoucký vrchní soud totiž zrušil rozsudek, poté co se odvolali tři obžalovaní, včetně organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radka Březiny. Tomu původně zlínský soud uložil trest 14 let vězení a propadnutí celého majetku. Podstatnou část trestu se nicméně odpykal už v hlavní větvi lihové kauzy. Celníci podle spisu pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a podíleli se tak na mnoha miliardové škodě. Miliardář Daniel Křetínský odprodal část svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham jinému podnikateli. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%. Potřeboval snížit svůj podíl, aby mohl usilovat o odkup další čtvrtiny West Hamu a dostat se chce i do vedoucích funkcí v klubu. I dnes je na východě Moravy pořádné vedro. Maxima šplhají až k 39 stupňům. Noc bude ve většině našeho regionu tropická, takže teplota neklesne pod 20.
7: Hit Radio Zlín.
0: 60 kvalitních minut nás čeká, ještě posledních tady na Hit Radio Zlín odpolední show, ještě než se s vámi rozloučíme. No a my si za chvilku dáme tip, kam určitě nepojedete. Tentokrát je to tip, kde se schladit, kam určitě nepojedete. Tak si můžete tipovat.
10: Lednice to nebude, tam je vedro.
0: Jasně, tam taky ne, ale jestli máte nějaké svoje tipy, já mám jeden a vysoce kvalitní.
10: Tak pojď.
0: No to řeknu za chvilku. Hit Radio, my friend.

0: takovým nepravidelným zvykem, tak se opět dostáváme na Hit Radio z Dýmo Plení Show do takové jako menší rubriky a ne, kam nepojet nebo nejezděte na výlet. Tip, kde se schladit, kam určitě nepojedete. No. Je to tip, který vkuluje teďka internetem. Především teda, myslím si, že na Seznamu nebo na Centrum, někde prostě jsem ho zahlédl a hrozně mě pobavilo, že to jako vystřelilo jako hlavní článek. Kde se schladit? A pak pochopíte, jako proč mi to přišlo jako tak vtipný. Je to soutěska, nazvaná Sibis, kde je v tuto chvíli okolo 10 stupňů Celsia. Jde o teplické skály, od nás asi 3,5 hodiny. A já bych jenom rád řekl, že tím, kde to je, tak víceméně z 90% České republiky je to nad 3 hodiny cesty prostě.
1: No a takže co? To je takový já bych jako to teda klidně obětovala jako.
0: Ty bys jela, prostě takže, ty bys jela 3 hodiny, 3,5 hodiny autem.
1: Ano.
0: V brutálním vedru.
1: Já však máš klimatizaci, Pavel.
0: Místo toho, než abys tady skočila prostě do vody na zelené koupaliště.
1: Dobře, pravda. A je fakt, že jako do jeskyní nebo skal můžeš i tady někde poblíž jako.
0: No
1: takže,
0: asi. No.
1: Dobře, OK, ale i tak mě to stejně zaujalo, ten článek jsem taky viděla a měla jsem v plánu tam jet. Tak dobře, nepojedu,
0: příští týden tady bude třeba Ústí, typ, kam určitě nepojedete.

0: taková velká ošemetná otázka na Hydrádiu Z odpolední show. Jestli vás taky někdy štve u moře, když se vypravíte jako na dovolenou, že jsou pořád a vždycky zabrané lehátka. A vždycky to dělají takový ti lidi, jakože ráno stanou brzo, jdou si tam hodit ten ručník a odejdou.
1: Jo, to je v Chorvatsku na pláži, prostě vyhážou deky všichni a nikdo na nich není celý den.
0: Jo, já to třeba dělám za předpokladu, že tam jako jdu třeba nevím, 10, nechám tam ten ručník a teď, když jdu na oběd, tak ho tam nechám. A pak se tam třeba za hodinu vrátím. Ale
1: tak bych tě proklela, Pavle, prostě. Ale co ho nevezmeš jako?
0: No, protože mi to někdo zabere to místo.
1: Ano, samozřejmě. Ale a když to takhle udělá každý Pavel, jsme v háji.
0: A naštěstí Pavlu není tolik. Já bych jenom rád řekl, že na Malorodce se to teďka řešilo a dokonce až s policajtama. Policisty. Protože tam nikdo to naštvalo natolik, že vzal prášek svědící a nasypal to na ty ručníky.
1: Počkej, ale já jsem věděla, že třeba v tom Chorvatsku právě jede nějaká ta jako, nevím, stráž nebo prostě nějaký správci a pozbírají to, ale nasypat tam svědící prášek, to je teda,
0: to je drsný.
1: To je drsný. Vyšílevo,
0: já jsem se smál a pak mi jsem si představoval nás dospělé, že jo, pak jsem si řekl, a co když má někdo dítě.
1: Ježiš, takže vlastně toho očvákneš moře, dobrý, ne?
0: Prostě pohodička, nasyp to tam.
2: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
3: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
4: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
5: Čeká vás den plný zážitků, kouzelní,
6: živá hudba,
7: bořivé dílničky,
8: soutěže pro děti,
9: skákací hra, zvířátka,
10: historická hasičská technika,
11: skvělé občerstvení
12: a zmrzlina.
3: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
2: 29. srpna od 10 hodin.
13: Těšíme se na vás.
14: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Chystáte svatbu? Přijďte 16. srpna na svatební workshop v Golf Resortu Jezera. Čeká vás ochutnávka menu i cenné rady pro váš den. Golfjezera.cz.
17: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Dobré ráno všem květinkám, které třeba teďka až stávaly tak jako ponoční, nebo jo, nevím, jste měli náročný včerejšek. Tak je úterý 4. srpna, to je potřeba si zopakovat i na Hitrádiu Zlín, protože co? Opakování je co?
1: Matka moudrosti.
0: Jo, ty jsi to určitě. Dobře, ty. Tak dneska jsme tady například rozdali dva sympatické a poslední lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň na tento pátek.
1: Hej, to bude ale velká party, teda já si myslím, že to bude jako velká pecka. A kolik šet lidí jsme tam my celkově poslali? Podle mě tak 30, ne?
0: 4 ten, jenom tento týden. Tak a minulý, no.
1: No, já myslím, že to bude ještě u lavičky Marka Ztraceného jsme dávali lístky pro Měříži, že jo. No jo, tak si to užijte, přátelé.
0: Takže mě jako napadá, když jsme tady rozdali tolik lístků, jak se můžete všichni jako zlíňáci domluvit a je autobusem.
1: Vidíš, to se vyplatí, Korněl.
0: No, to by bylo pěkné, se podělíte aspoň o cestu. A nebo jsme tady například dneska taky udávali sousedy, tak to bylo velmi příjemné.
1: To už není tak hezky jako Marek Ztracený, ale dobře, no.
0: Jako takhle, já jsem se u toho bavil o kus víc.

0: tady na Hitradiu z Dýmu plní show neustále řešíme, jak se schladit. Co udělat pro to, abychom se cítili dobře, aby, že jsme furt jako vypečení z auta, jdeme někde pěšky, jedeme na kole, jsme prostě v práci, furt peklo. A tak mám jako úplně jednoduché řešení, úplně nejjednodušší. Najdete ho na Instagramu Hitradia Zdín.
1: A je to velká pecka, potřebujete k tomu jenom hodného kolegu.
0: Jasně, a pak jako ještě velkou dlouhou hadici. Nic.
2: Už příští víkend 14. a 16. srpna. Nejrychlejší závodní speciály, jezdecká elita, nejlepší město a ty. Přijď si zavesílat z Barůček Rally z náměstí Míru ve Zlíně. V pátek 14. srpna odpoledne jen s Hitrádiem Zlín.
3: Nastartuješ. Cítíš to bušení srdce. To není jen jízda. To je Cupra. Zažij to v první Cupra garáž v Česku. Auto Dolanský. Lípa u Zlína. Autodolanský.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: na Hitradio Zín, to jdeme rozpustit, ale jenom my dva.
1: No, já už jsem rozpuštěná, tyjo.
0: My jsme se všichni rozpustili po cestě.
1: To je fakt hnus, přátelé, já doufám, že to zvládáte o kousek líp než já, protože já to nedávám.
0: Jo, a jako kdybyste věděli, co Šárka Holubcová říká, když se vypnou mikrofony. To nechceš.
1: Jako promiň, ale dneska jsem sem přišla, ty jsi měl vypnutou klimatizaci v tom studiu, Pavle,
0: nechápu. A co jsi řekla?
1: No, přidala jsem pár zprostých slov, ale sdělení bylo víceméně, prosím, vynechám, Pavle, zapni tu klimatizaci.
0: Tak prosím, tam nebylo. Já vynechám ty
1: sprosté. Ale jiný slova na P tam byly.
0: A nejedno.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení ode dneška potkáme v Kostelci u Holešova poblíž Hostince na Rychtě. Frézují tam cestu a jezdí se střídavě na semafor. Ve Starém Městě na mostě u přístaviště opravují vodorovné dopravní značení. Projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Smogová situace je vyhlášena v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli pobyt venku, zejména v odpoledních hodinách, a zdržet se zvýšené fyzické zátěže. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupili jeho hudební kolegové z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a The Edge z U2. Živý přenos na internetu sledovalo více než 40 tisíc diváků.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Oblačno, místy polojasno, z počátku noci ještě v Čechách, doznívání přehánek a bouřek. K ránu se na západě a severozápadě opět pak objeví. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra pak polojasno, postupně zataženo. Přehánky nebo bouřky ojediněle silné a nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku opět až 40.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě taky to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste se ještě nerozpustili a že na to máte sílu a energii, co? Shania Twain, Kaching, právě teď.

Prince Without Joe a Marky Mark v éteru Hit Rádia, hezký večer. A už by to asi s těmi rekordy stačilo, co? No já myslím, že určitě minimálně s těmi teplotními by to asi už mohlo takhle stát dobrý, dali jsme si nějaký rekordy letos, pojďme se vrátit k normálním teplotám, co? Takový 25 až 28, co? Pohodička, léto, ne? Zdravíme na Moravu i do Plzně, respektive k Plzni, kde dnes opravdu padaly opět rekordy přes 40 stupňů. Jste opálený? Já doufám, že ne, že jste zůstali někde, kde se dá normálně fungovat. Obecně všichni se asi cítíme trošku přehřátí, trošku ty hlavy moc nefungují, tak se nepřepínejte, jo? Nic nevymýšlejte, nic pravděpodobně tak moc nespěchá. Naopak, pojďme společně trošku zvolnit, jo? Kor takhle na večer, třeba ty teploty spadnou aspoň na těch 20. Tým,

0: prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo, představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí, je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba, zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit, to je jedno, to už je daný. Klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.
1: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
1: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Za každou sladkostí Nestlé stojí skvělí lidé. Přidej se do Nestlé Sphinx Holešov. Hledáme operátory výroby a mechaniky. Více na nestle.jobs.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Gambare a seš v éteru Hit Rádia, hezký večer. Ale to je mi náhoda, jo. To si představte, dneska je den bílého vína. Na. No já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my si jimi maximálně můžeme leholince řídit, jo. Bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli, ale víte, jak to je, jo. Taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech, jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joanne Jett? Posloucháte Hit Radio 6:45, přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. No, třeba to vyjde. Budeme doufat, co je jistota. To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Děčíně za 3 255 735 korun. Pozemek k bydlení ve Smržovce u Jablonce nad Nisou za 2 990 000. Byt 2+1 v Děčíně za 3 149 685 korun. Rodinný dům ve Ctětíně u Chrudimi za 999 000. A byt 3+1 v Jakartovicích u Opavy za 4 460 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši

0: Hey, this is John Legend.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Bon Jovi a Runaway v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Tak když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo, když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu, tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Nádhera. Teď ale zpomalíme. A to společně s Whitney Houston.

0: Tohle jsou Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všimáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánit školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba, jo, bude to potřeba, takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, nebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity, čeká nás teď už Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Martins, Gimme, Gimme, Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, něčeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. No a lidi se na to těšejí, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto, a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy, z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

Cliff Richard a jeho Dreamin. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer, doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme, třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo a najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete. Jo, tak nějak pršelo, takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo, Marka Ztraceného čeká ta velká letná, no, uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Corona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.

Osmá hodina je tu, přeju všem krásný večer, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď Technotronic a Get Up, jdeme na to.

Shakespeare Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostát. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No, já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.

Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou, tak znáte pravidlo 43 dnů? Možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda, z návratu přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out právě teď.

0: a Maduar v éteru Hit Rádia. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za těm nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
0: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz
1: 30 tisíc korun za nástup? To už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.

0: Valašské Klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
1: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
2: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
3: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
4: Čeká vás den plný zážitků.
5: Kouzelní.
6: Živá hudba.
7: Tvořivé dílničky.
8: Soutěže pro děti.
9: Skákací hra.
10: Zvířátka.
11: Historická hasičská technika.
12: Skvělé občerstvení.
13: A zmrzlina.
2: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
1: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se na vás.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si nálad.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
5: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břez, který pro vás připravila
6: organizace Za sklem společně s obcí Břez. Čeká vás den plný zážitků.
7: Kouzelní.
6: Živá hudba.
7: Bouřivé dílničky.
6: Soutěže pro děti.
7: Skákací hra.
8: Zvířátka.
9: Historická hasičská technika.
10: Skvělé občerstvení.
11: A zmrzlina.
5: Mlýn Břez se otvírá veřejnosti.
4: 29. srpna od 10 hodin.
12: Těšíme.

0: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků, kouzelní, živá hudba,
3: hořivé dílničky,
2: soutěže pro děti,
4: skákací hra,
5: zvířátka,
6: historická hasičská technika,
7: skvělé občerstvení
8: a zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
0: 29. srpna od 10 hodin.
9: Těšíme se na vás!
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.